0: Jasný, vole. Střed, jak o Deep Purple, vysvětlím, závěr, jak u Beethovenovy symfonie. Tap, tap. No, prosím vás, teď už nehádejte, jo. Jestli jste tam zaslechli Smoke on the Water, tak to bylo schválně, samozřejmě taková vložka.
1: A byl tam ještě... To tam byl taky.
0: Taky jo?
1: No jasný.
0: Ty rychlý, v ty rychlý...
1: Ne, jako ty pomalý právě.
0: Jo,
1: víš, to jsem se jako, no, jsem tam malinko, jako, tak, taky
0: jsem tam
1: šoupnul lekce.
0: Na mě musíš jednodušeji zrozumíš, no. Já ale, jsem popíkář.
1: Ale Smoke on the Water, to tam bylo.
0: No, hele, to je rádherná věc. To bude taky na té nový desce, nebo už je to starší?
1: Tahle že už je starší.
0: Už je starší.
1: Ta starší, no to ještě tenkrát, ještě, to je z doby ještě, když jsem se ještě se učil, jako s tím palcovým trysátkem hrát. Proto jsem se ptal, jako jestli hraješ taky, myslím, jako s tím palcovým trysátkem, protože já jsem na to léta nemohl, ty máš nehet. Já na to vůbec. Já mám mimochodem jako na těch třech jako umělý, protože mi furt jako odlítávali prostě.
0: To já znám. Já nehraju 24 hodin denně, jako ty.
1: já chodím jako jednou za měsíc prostě za holkama do Butovic, víš, jako tam, jsem tam jako doma, už mě všichni vítá, je jasný, jako co to je, manikura, pedikura? Jako,
0: pedikura, ne.
2: Manikura.
0: Jo, počkej, pedikura. Pedikura jsou hnáty.
1: Manikura, no.
0: Hej, já ti zakontruju nádherná věc, tahle nám to krásně doplní.
3: První Big Beat u nás. Radio Beat.

0: Roková zpovědnice.
1: Roková zpovědnice a mým hostem je Norby Kováč. Tak já jsem ti na tu tvoji nádhernou skladbu, kterou jsi hrál.
2: Na 15 minut, myslíš?
1: Na 15 minut, no. Teda nebe, člověče, já jsem se nejdřív leknul, když Norby říká, že zahraje píseň 15 minut.
3: Většinou lidi jako vždycky jako lekají.
1: Vy to nevadilo, pravdě. Počkej, já to nech mě dopovědět. Já jsem říkal, jož, mám 15 minut a dáme to, to je v pohodě. A ne, prostě tak jmenuje jenom. No a když jsi hrál, tak jsem litoval, že fakt je trvalo 15 minut, protože bylo úžasný.
2: Ale jako, protože můžu říct ještě k tomu jako takovou krátkou. Jde o to.
1: I dlouhou.
2: Jde o to, že proč je to 15 minut? Je to 15 minut, to je fakt takový pravdivý příběh, jo. Jako to na konci tak jako to vyprávím, ale tady jako do iteru to musím říct, protože aby to lidi pochopili, protože takzvaný jako v to palcový trysátko, který jako používám vlastně a já jsem na to léta nemohl jako zvyknout, tak jsem si říkal, jako co si mám udělat, jeden kamarád vlastně jako Honza Paulík, výborný gitarista, mi jako doporučil prostě, ať si půjčím od manželky, od Gabinky vlastně jako v pilníček.
1: Já.
2: A když to dostatečně jako to zkrátím, vlastně tu délku, ať si to vyzkouším, určitě to bude jako lepší. Tak jsem si jako fakt jako to už je jiný trysátko, ale od té doby, ale od, tak jsem si říkal, už to musí být, jo. To je skvělý, tak jdu nás jako na balkon, vlastně jako osmý patro. Mm-hmm. Osmým patře a v gitaru samozřejmě jako mi vysel jako přes rameno, že jo, a zkouším tenhle ten motiv, jo. No a zahrál jsem 8 taktů a to trsátko samozřejmě to spadlo do toho přes balkon a spadlo mi to do křoví.
1: Ty jsi prostě tou strunou vyloup z toho prostě.
2: No jasný, jako prolítlo prostě celý a měl jsem jediný trsátko, jo, tak jsem šel jsem dolů jako do křoví a 15 minut jsem to hledal.
1: Jo, takhle.
2: No jo, no, tak to byl ten... Je to tak,
1: chápu,
2: no.
1: Už to chápu.
2: Tak to proto 15 minut.
1: Ano, tak myslím, že k tomu by nikdo nedošel, kde by o tom se k tomu, proč tenhle název.
2: A ještě navíc osmý patro, rozumíš, jako...
1: Bez výtahu ještě.
2: No jako občas je to bez výtahu, kamaráde. A to ti musím říct, když musím jako na sraz a mám ještě v kombo doma, tak to je něco. Jako. No, takže je to, občas je to náročný. Hlavně jako v horší je to nahoru, že?
1: Hlavně, Norby, když tě tak poslouchám a koukám na tebe, hlavně, že ty nikdy nestrácíš náladu. To je strašně osvěžující. Víš, sáry, prostě když na Norbyho, když mu něco vypráví. A zrovna to třeba není nějak jako třeskutě vtipný, to je jedno. Ale vy se na ní díváte, jak to vypadá, jak já se chlám, jak debil. Hele, teď máme připravenou pro sběru reprodukovanou muziku od tebe a prosím, jmenuje se to Fisher Hornpipe, tak vysvětli, co
2: Fisher,
1: to je.
2: No, Fisher Hornpipe, chtěl jsem klukům udělat radost, protože s tím duem jako občas si vystoupím a to je vlastně Jefis duo v Jedlinský Fisher a kluci hrajou v housle harmonika a teďka připravuju jako v CDčko svoje. No, pozvali mě jako na hraju asi ve třech věcech. No a ten Fisher Hornpipe vlastně tady vystupuju jako s nima taky, tak jsem si říkal, že v píseň už je jako zmasterovaná, vlastně už připravené, ale ještě není jako na plastce. Tak jsem si říkal, že udělám jeho radost.
1: Kdy to vyjde?
2: No,
1: mělo
2: by to být už teďka, jde už do výroby, tak já si myslím, že jako měsíc. Mimochodem vydává to taky Luboš Houdek, Galen.
1: Ještě jednou název toho alba a těch ty kapely?
2: Mám pocit, že to je Jefis duo a v 300 vlaků se to bude jmenovat.
1: 300 vlaků a píseň Fisher Hornpipe je píseň z toho alba.
2: To je skladba.
1: Skladba. Výborně. Nebo skladba, instrumentálka.
2: Instrumentálka.
1: Jdeme na to.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Úvodem další hodiny rokový zpovědnice, tý druhý, musím poznamenat jednu věc, že jsem velmi šťastný dneska, že moje pozvání přijal Norby, tedy Norby Kováč, protože tady ten koncertíček, který je jenom pro nás, my jsme tady jakoby ten tým vysílací dva, ano, já a tady mladá paní produkční Sára, jo, a jenom nám dvou hraje Norby, tady, live, my hodně. A samozřejmě potom asi tisícům posluchačů, ale ty to mají prostě z rádia. To jsem chtěl říct, protože fakt se mi to hrozně líbí, já jsem naprosto nadšen. Ještě když se koukám na Norbyho, který je veskrze pozitivní člověk, on se furt usmívá, on je celý život snad šťastný. A já se ani nedivím, já takhle hrám na kytaru, tak budu taky šťastný. Ale dostaneme se k dalším věcem, teď AC/DC a potom opět zase Norby.

0: Radio Beat. Rocková zpovědnice.
1: Norby Kováč mým hostem. Norby, znovu tě tady vítám. Kdo si zapnul rádio až teď třeba, ale věděl to.
2: Díky.
1: Jo. A já jsem chtěl tady v tom vstupu úvodním v úvodu téhle hodiny vyzvat, jako vždycky posluchače, pokud se chcete Norbyho na něco zeptat.
2: Ano, ano.
1: A stydíte se za to, bude hlem nějaký tam zaběh trošku oni. Prostě, kdo se chcete Norbyho na něco zeptat, tak se klidně ptejte, pište maily s dotazama nebo SMSky. No a skoro jsem to neměl říkat, protože aniž bych tohle řekl předchozí hodinu, tak je tady na tebe už, to je, pojďme to zkusit, jo?
2: Je,
1: pojďme
2: tak
1: to věnovat chvilinku, prostě pak budeš rád, odpočít se tím, poslouchej. Tak nechci Norbyho urazit, ale skvělá muzika k filmu. Slasti oce vlasti, nálada, atmosféra skvělý. Napsal někdo, tady dál. To bylo ještě k tomu, k té Harance. Ahoj, Dané a Norby. Já myslím, že ta melodie je původní samám ve skříni Jackson Soloist a z minulosti na poslouchané kytarové riffy, takže podle nich nebo i kousku sola poznám celou píseň. Tak asi tohle. Další, tady to ještě rozebraný, ale to nemáme moc už čas. Nazdárek, Dané, dost mi to připomíná, to je furt tý skladby, jo. A Star is Born z Lady Gaga, ale třeba se pletu, páč mám absolutní hluch a dělím to na líbí a nelíbí, ale tohle se líbilo. Zdravím hosta, moc krásně se posloucháte, Jeně napsal. No, dobrý večer, nemám úplně 100% hudební sluch, ale podobnost s jednou skladbou od Karla Plíhala tam slyším, ale dále ji neidentifikuji. S pozdravem Tomáš Smejkal. Ještě tady jeden. No, mám tady ještě samozřejmě SMSky, tohle byly maily. Ahoj, nejdříve musím smeknout klobouk před živým hraním vašeho hosta a chtěl bych se zeptat, na jakou kytaru a jaké struny hraje, že za kytara má ta kytara asi myšleno, že ta kytara má tak nádherně vyvážený zvuk i v živém vysílání. Děkuji, Tomáš.
2: Tak to je hezky, tak je to vypadá tak, že jsi to krásně nazvučil, je to pravda. No já tuhle tu kytaru používám výhradně jako na živý vystoupení, protože mám fantastický ozvučovací, jako ozvučení a je to vyrovnaný. No mě samotného překvapuje, že takhle jako ve studiu tak hezky hraje, protože ve studiu moc jako nepoužívám. Ale je to gitara v Cole Clark, je to v australské výrobce a je to myšlený jako oni je to směřený jako pro ty finger picking si vlastně ta, pro ten styl.
1: Řekni, co je finger picking.
2: Finger picking, no, takže že hraješ sám doprovod, protože nepotřebuješ spoluhráče, tak hraješ basovou linku.
1: Linku si,
2: doprovod.
1: Nemáš tady Olina.
2: Nemám tady Olina, tak dneska jsem tady za finger pickingistu. Tak je to australský nástroj a je to v Australian Blackwood a struny používám, jelikož mám dobře seřízený nástroj, tak můžu klidně používat 12 struny Phosphor Bronze.
1: To jsou ale docela tvrdý struny, ne?
2: No, když máš blbě seřízený nástroj, tak je to sakra jako těžký, jako, že jo.
1: Takže
2: je
1: máš tady nízko nad matníkem.
2: Mám to akorát, že se mi to s ním jako dobře hraje.
1: Nemusíš mačkat, když se dostane na pražec 5 cm.
2: jo. No, jako, hraje se na tom příjemně. A no. Pro mě je to vždycky zásadní, jako musí mít takový nástroj opravdu aby to bylo seřízený, aby člověka netrápilo, že jo.
1: Norby, my tě chápem všichni. No. A přejem ti, že se ti na tuhle kytaru hraje příjemně. Ale pro nás ještě víc důležitější, že se nám to strašně příjemně poslouchá.
2: Je, tak
1: teď
2: to
1: zase budeš rád. No jdeme na to.
2: Hele, já bych zahrál jednu takovou zásadní věc, který hrají vlastně ty fingerpickingisti. Já jsem tam tuhle tu věc malinko poupravil, protože ten dotyčný jako v 50. letech, mimochodem se jmenoval Merle Travis, strašně jako takový známý a dělal pro ten fingerpicking strašně moc. A ta skladba se jmenuje Cannonberg. A v tuhle tu pecku, kamaráde, on to hrál jenom ukazováčkem a palcem.
1: Dvěma prstama.
2: Jsem, no, vůbec jsem nepochopil, jak je to možný.
1: Asi měl mrštný dva prsty, no.
2: Ale musím se postavit, protože je to bez...
1: Postav se v klidu, prostě je čas.
2: No to jo.
1: Cože? Počkej, ale...
2: Nebudu zpívat.
1: Takhle to bude, jo?
2: Nebudu zpívat.
1: Tak jedem. Jeď.

0: zase skvělá záležitost.
1: Víš, co
0: mi to trošku připomnělo, tato hudba?
1: Ano.
0: Já toho kytaristu, jakže se jmenoval, to byl Amík určitě.
1: Meryl Travis, Američan, ano.
0: No, znáš kytaristu Leo Kottkeho?
1: No jasný, jasný, Kottke, tyhle ten... Tyhle ty věci hrál taky vlastně.
0: No přesně, no, jsem říkal, že mě to hned se mě vybavil Leo Kottke.
1: No, tak
0: to jsou nádherné věci.
1: Leo Kottke už je vlastně 80. léta, víš, 80. 90. a Peter Finger vlastně, 50. který jako pokračoval vlastně a vlastně jako díky Petrovi Fingerovi, který jako tady vystoupil v Praze poprvý s tím stylem, tak to díky jako Standu Barkovi vlastně, který dělal tady gitary na příjem žánry. Yeah. Tak to byl jako Peter Finger, který jako pak potom všechny tyhle ty velikány jako jsem doporučil jako Standovi a díky vlastně Petrovi Fingerovi jako jsme poznali, co to vlastně je.
0: Pustíme si Beatles a pobudem kecat dál.
2: Radio B. Classic Rock na

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Norby, všechny tvoje skladby, co teď hraješ, mě leží v uších, potažmo v hlavě, potažmo v duši, potažmo v srdci. Nechci být zase tak květnatej, ale jak jsi hrál minulý hodině tu hádanku, jak jsme z toho udělali hádanku.
2: Ano.
1: Nádherná věc. Tak jsem jako...
2: Budu muset hned zítra v Karlovi zavolat.
1: Jo. Tam se objevil dvakrát, třikrát, že,
2: ano.
1: Názorech. Ale koukám, jsem, když jsi hrál tu skladbu, tak jsem koukal po Sáře, teda, co to s ženskou dělá.
2: Ano.
1: Rozumíš, jo? Ty vole, taková kytara. Já kdybych byl ženská, jo. Takhle se zeptám, já nevím, jak na to. Úplně jinak se zeptám. Balil jsi někde nějaký ženský na kytaru?
2: Prosím tě, jako to bylo jako... chceš to říct opravdu jako?
1: No tak proč se, já se taky no, opravdu ptám.
2: Proto se ptáš, no je to jasný, jako to má logiku. Hele, v podstatě ne, protože já jsem v celý mládí jsem propásnul vlastně v cvičením právě na gitaru a seděl jsem spíš jako celý mládí jako v koupelně. Takže jako v téhle ty věci, jako že balení holek jako přes gitaru, jako mě moc nefungovalo. Víš, jako je to vykoupený vlastně jako tím, že jako někteří to uměli jako krásně jako využívat, víš, a to jenom zůstalo.
1: Já uměl tři akordy a normálně to stačilo.
2: Jo, hele, tak já jsem uměl jako malinko víc, ale moc by to nepomohlo, no. Ale zase v té koupelně jako je úžasná akustika a pak se ti dobře hraje, víš.
1: Tvoje obdivovatelky se držej za hlavu. Říká, takovej pěkný kluk, tak krásně hraje a on celou pubertu prosedí v koupelně s kytarou.
2: A tolik příležitostí možná, že jo. No, v koupelně, rozumíš. A já jsem vyhledával vždycky tyhle ty jako prostorní jako místa. Jako. Já si pamatuju na vojně, jak jsem sloužil, tam byla kuchyň vlastně. Obrovský místnost vlastně. Tam byl hal normálně jako kostele, rozumíš? Mm-hmm. Samozřejmě jsem měl klíč, protože jsem jezdil proviantem.
1: Jo, tak jsem jsi byl provianťák, ne?
2: Provianťák. Měl jsem A15 a jezdil jsem prostě normálně jako...
1: Takovou tu krátkou AVI 15.
2: Krátkou AVI, no. Pak jsem řídil autobus, to je jedno, ale v nějaký jako kousek, jako v chvilku, jako osobák taky. Mimochodem jsem vozil jako Remka taky.
1: Jo.
2: No. Astronauta, takže jako jedno mi jako normálně jsme jeli
1: jednou
2: spolu.
1: Jednou ti válem ulíte.
2: Neulít, ale dvakrát jsem ho odvezl normálně do Brna jako na letiště a normálně si sednul do letadla a odletěl.
1: Do tryskáče.
2: No, to bylo strašná frda. No ale jako to byl výborný, že poprvé, když jsem byl v Praze, to ti musím říct, normálně jsme jeli v Škodou 105 z Brna, jako po dálnici, rozumíš, a já jsem odvez jako nějaký kasáren vlastně a viděl na mě, že jako možná, že jsem ještě nebyl jako v Praze, víš, tak se zeptal a tak já ti ukážu Staromák. A normálně s tou Škoda 105 jsme jeli jako na Staromák.
1: Počkej s tím Remkem?
2: Remkem, no. A normálně u Orle jsem zaparkoval. Škoda 105. Obešli jsme normálně celý Staropak, jsme nastoupili do auta a pak jsme odjeli, víš? To byl strašná prdel. To bylo 88, že jo?
1: Jo.
2: Ale
1: a kdyby tě policajti legitimovali, nezlobte se, soudruzi, vezu hrdinu Sovětského svazu, prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka.
2: A mimochodem Olin občas ho vydává vlastně jako u malého Berlína, jako v hospodě sedí občas v Olšovicích vlastně.
1: A jako to se z něj dělali všichni srandu, že jo, s toho Remka.
2: A byl strašně hodný.
1: A že prej to byl fajn člověk.
2: No. Úplně strašný pohodář, jako opravdu, jako byl skvělý. Pak mi šoupli naspátek jako do AVI, ale pak jsem začal pokračoval vlastně jako v kuchyni a přes noc jsem tak krásně mohl cvičit jako akustiku, rozumíš?
1: Jo, já teď, když se tak bude zoufale přemýšlím, v čem jsem aspoň něčem jsem lepší než ty. A já jsem teď na to přišel, jsi na to naběh s tou A15. Ty jsi měl A15, vozil jsi proviant do kasáren.
2: No.
1: Já měl A30 a v Michalských pekárnách jsem vozil chleba.
2: Tak to je taky dobrý.
1: To jsem je měl super. O polovinu delší to auták.
2: No. 15 byla dobrá. Jako. No.
1: Hele, tak. No, to jsem si představit.
2: Teďka jsme malinko odskočili.
1: A teď uděláme překvapení.
2: Ano.
1: Tak, já pustím nejdřív písničku.
2: Ano.
1: A pak budeme pokračovat.

0: Tak přátelé, to bylo Mocka, další díky. Překvapeníčko, tyjo. Si tady už... bych už ani nemluvil a dojeli bychom to jenom s tou kytaru. Přátelé, posluchači, teda bych se taky věnoval vám a oslovil vás. To bylo další takový překvapeníčko. Vy jste poznali určitě první, ta píseň, to byla originál verze Petroleum Lampo, kapela Omega.
1: Omega.
0: Ano, a tam už to už je Gábor Presser, myslím, autor té
1: skladby. Autor ne. Tuhle tu písničku totiž napsal Jánoš Brody. On z kapely Iliš, tenkrát, nebo fonograf, úžasný člověk, úžasný gitarista, dneska měl 80, teďka měl 80 a hraje pořád na gitaru úplně fantasticky, senzační. No a tuhle tu písničku právě napsal on pro Omegu tenkrát.
0: A tam už byl ale Presser v té Omeze.
1: No jasný. Jasný. No Presser nebyl, jako no, vlastně...
0: Oni nejdřív hráli covery, že jo, a potom tam přišel Presser a začal psát autorskou muziku.
1: Ano. No Presser vlastně jako psal vlastně pro všechny, že jo, jako dodnes píše pro všechny jako věci. Kde je Presser, tak to je to úplně jako fenomén.
0: To je takový maďarský big beatový Karel Svoboda.
1: V podstatě jo. Úžasně. No takže ta věc, já jsem tenkrát jako miloval vlastně jako v dětství tuhletu v písničku a vlastně jsem lekce poupravil, když jsem vydal moje první jako CDčko a tenkrát jsem to udělal takový jako, že víc jako folkově, jsem to jako ještě bouchal jako do futrálu, ale znělo to jinak. No a když jsme pak hrávali, protože Ivan nám jako občas jako dával prostor jako na koncertek, tak jsem vlastně jsem si vzal jako gitaru, já jsem to ještě předělal ještě víc.
0: Jo.
1: No a Olin vlastně
0: do té podoby,
1: jak jsem hrál jako jo, teďko, jo. No a Olin si vezme vždycky jako ten svůj dekl jako svýho pedalboardu vlastně. Jo. No a do toho bouchá vlastně, jak si začal jako tleskat taky přesně jako druhou, čtvrtou. No a je to vždycky jako velká legrace, no.
0: Takže to
1: lidi to znají a reagují a je to skvělý, no.
0: Tak to
1: akorát opravdu jako tuhle tu věc jsem už překopal úplně, ale jako ty slova tam sedí. Jako.
0: Takže i ten jazzíček tam vložíš.
1: Jazzíček tam je, no, dokonce Olin jako kontruje, rozumíš, jako ty jazzový kousky, jako, takže jako funguje to hezky. Dokonce Olin tam má solo, víš. Normálně hraje jako přes ten, ani nevíš, jak je šikovný, vlastně jako hraje na perkusivní, jako.
0: Jako na ten dekl, jako bicyk, na ten dekl má solo.
1: Jasný, jako. Ale normálně, jako, hlavně jako to je fakt jako dekl, vlastně on to ten pedal vlastně jako prozíhoval jako předtím, jak jsme dávali dohromady s Ivanem, skočil do IKEA a tam koupil jako dva šuplíky, tam nasázil ty svoje pedály a přes ten dekl a tu horní část jako teďka bouchá, jako. Ale fakt jako ta překlíška naprosto jako luxusní, jako.
0: No, tak on je vynalezavý, on je z
1: Moravy. No vynalezavý, no, svoje čelo a svoje futra pro čelo, jako vyrobil sám. Jako. No.

Rádio AB Plus a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: A Norby Kováč mým hostem. Norby, tak, je toho hodně. Jak fakt, mailu, jo. Tak SMSek. No, tak budu číst, jo, nebudu zdržovat. Ahoj chlapci, dneska bomba zpovědnice, jen tak dál. Vynecháme půlnoční album, pro tvoji informaci, to je noční program, nebo půlnoční program, tady na výborný. A já zítra pokutu zaplatím. Někdo si přeje prodloužit o hodinu rokovou zpovědnici.
2: To je hezký.
1: Máme radost s Norbim, ale
2: Když zůstanu tady a budu tu úvodní v skladbu předělávat, prostě, aby to nepřipomínalo v Karla Plíhala nebo Collinse. Takže můžu tady zůstat, když tak ráno tady zabouknu za
1: sebe. Můžeš, já ti pustím mikrofon a můžeš tady zkoušet tu skladbu a posluchači uslyší tvorbu písně v přímém přenosu. Ale počkej, ještě to tady pokračuje. Jak tady napsal, pokud tu zaplatí

0: když místo Polčí Alba budeme hrát, tak jo, tak to by šlo, pokud ta bude fakt velká, to je moje odpověď teď, ano, Norby mu to celkem bude jedno, ale mě musíš zaměstnat nějakým jiným zaměstnáním posledně. To pokračuju v tom vzkazu, zaujalo mě, jak ho vyčerpává nosit hudební nástroj do 8. patra. Já jednou nesl svoji nemocnou maminku do 7. Vím, o čem to je. Já umřel v prvním mezipatře. Kurva. No a nakonec jsem to dal. Přeju hodně štěstí vám obou v tom, co umíte. A tak to má být. Zvěrolékař sám sobě Vojta.
1: Vojtu, děkujeme.
0: Pak ještě jeden tady můžeme stihnout. Tady je zase od dámy. Pánové drazí, děkujeme oběma za super večírek se skvělou Norbyho kytarou. Dané si prostě třída ve vybírání hostů. Děkuji. Aspoň něco. V sobotu jsem se na Norbyho koukala z první řady od stolku na dvorku Balbínky a potvrzuji, že viděti Norbyho hráti dobrou náladu celý týden míti. Úžasně pozitivní člověk. I ty, Dané. Ještě, že tu vaši muziku máme. Držím pěsti, ať se daří a těším se na vaše koncerty. Rádi zase dorazíme na vás oba. Zdravím vás z rádia Drzá Monika. Děkujeme, to bylo moc hezký. Ještě dva stihnuty jsou krátky. Ahoj kluci, bude prosím záznam. Tohle mi jednou nestačí. Vojta. A ještě tady. Tak dnešek fakt super a host je úžasný kytarový mák. A ta maďarština. A tady navážeme.
1: Ano.
0: Maďarština. Zpíval si Petroleum Lampo. Říkám to správně maďarsky?
1: No malinko, jako skoro jo.
0: Petroleum Lampo.
1: Petroleum Lampo.
0: Petroleum Lampo.
1: Kde musíš si představit, že bydlíš jako v Plzni. Oni takhle smluví tými otečenými áčkama.
0: Petroleum
1: Lampo.
0: Lampo. Petroleum Lampo.
1: Ale hele, já pocházím jako z Ošijak, jako Šahy. Je to v hraniční přijezd jako do Maďarska a my taky jako nemluvíme takhle, jak mluví v Pešti, víš?
0: Jo.
1: My mluvíme takhle jako spíš jako že do sebe. S těma otevřenýma áčkama nemluvíme.
0: Jo, aha. A to se mi zase nabízí další dotaz.
1: Ano.
0: Ty jsi se narodil tedy na slovenské straně.
1: Na slovenské, no já jsem se narodil v Šale, bydleli jsme tam 3 roky a rodiče pak se odstěhovali do Šahy, je to hraniční přejezd, je to 60 kilometrů do Pešti, vlastně jako to nebyl problém skočit na jakýkoliv koncert, vlastně to je ta rovnou ta silnice jede do Pešti.
0: Na těch chvínech jsi tam byl?
1: Prosím tě, nebyl.
0: Tak to jsem se
1: nebyl. Ty jsi tam byl, jo?
0: Já jsem byl.
1: Nekecej. Já o tom vyprávím, protože hraju jednu maďarskou písničku vlastně taky jako, kterou jsem předělal. A když tak jako později ještě to můžu si to zahrát.
0: To rozhodně.
1: No protože to je ta lidová písnička, co tam Freddy zpíval, že jo?
0: Jo. A ta je maďarská lidová.
1: No jasný.
0: On to zpíval přece pro... Jako Maďarům, jako poděkování,
1: no,
0: nebo...
1: Přesně, on to měl jako foneticky napsaný jako na dlani a vlastně jako tenhle ten příběh jako vždycky jako na těch svých koncertech jako vystupuji, jako vyprávím, protože to, já si myslím, že to takový jako, že ne jako, není to důležitý, ale je to takový jako, že krásný příběh a vlastně jako od Freddyho, rozumíš, od takého velikána a že to tam měl jako napsaný jako na dlani a já tuhle tu vlastně lidovou písničku jsem jako předělal taky.
0: Tak ji zahrajeme potom.
1: Nebo zahrajeme později. No jasný.
0: To opravdu kurvit nebudu.
1: No, ale jako na Queenech jsem nebyl. Nebyl jsem dokonce ani 85. jako na Dire Straits, jak tam byli poprvé. Jako.
0: To jsem taky nebyl. A byl jsi...
1: Byl jsem, co byl pro mě zásadní.
0: Neptadion.
1: Ne, byl jsem...
0: Gabriel.
1: Gabriel jsem nebyl, ale byl jsem na malém stadionu a byl jsem tam, když ten večer vystoupil v Paco de Lucia s McLaughlinem. Pamatuju si ten koncert, vlastně jako oni měli ten...
0: byli s Aldi Melou,
1: to bylo v rámci té šňůry, oni pak potom spolu různých kombinacích jako vystupovali. No a já jsem byl právě v Pešti a tam byl zrovna, to byl den 3. v července, když mám narozeniny a večer 9 vystupili vlastně jako. Já jsem byl úplně hotový jako. A to si pamatuju, to byl taková kamarád, který jsem jako dotáhnul taky jako od nás gitarista. My jsme to v celý dětství jsme řešili. Vlastně víš, jako furt jako neměli jsme na nic časy, řešili jsme gitary a gitaristy a muziku. A on poslouchal tu

0: Ondru Muziko a říkal, ty chceš jet do Pešti jako na paka? To vůbec nebude mít atmosféru? Rozumíš, jako digitaristi, tam budu sedět tak v mistrž jako bicí, jako to je ta energie. No pak byl z toho úplně hotový taky, rozumíš? Jako. Oni třikrát přidávali a když po třetí, to si pamatuju, jako, po třetí, když začali přidávat vlastně nějakou skladbu, všichni tam byli úplně jako hotoví. A začalo hlejt takovým způsobem, jako, a to bylo fakt takovou radost. Jako.
1: No to přece ten koncert, no. To je i deska živá. Noc v San Francisku.
0: Ano.
1: No. Tam jsou jak Paco de Lucía,
0: Aldi Meola
1: a McLaughlin.
0: Ano.
1: A ty jsi, když jsme se o tom bavili na začátku pořadu, no a ty jsi tam zabrnkal na kytaru taková ta slavná píseň, jak to začíná. Zkus to, počkej.
0: Ne, to je.
1: To byla síla. A
0: to jsem kdysi hrával.
1: Jak jsi říkal, že ti někdo oponoval, tam pojede, že to bude kytaristi na stadionu bez kapely, to bude nuda, že?
0: No jasný.
1: A ten koncert ze San Francisca to bylo obdobný.
0: Byl to fantastický.
1: Nářez jako svině.
0: Fantastický.
1: Strašný. Co se dá na akustický kytary udělat.
0: Ano. No tak no. To byl v podstatě pro mě jeden ten první jako bez nich vlastně, víš, jako že mi to dost strašně moc dalo a pak o tolik jsem začal řešit jako v koupelně tu gitaru, že jo. Víš, jako.
1: holky ostrouhaly, to je jasný.
0: Ano.
1: Norby, hraješ víc, na co radši hraješ? Na akustickou kytaru nebo na tu elektriku?
0: Prosím tě, já už dneska hraju podle toho, že s kým mám vystoupit, protože ty kapely, s kterýma hraju, se nějak jako rozrostlo. Ani možná, že jako nechtíc, ale člověk jak chce co nejvíc hrát a si říkal, že jako za chvilku stejně tě nahradí jako umělá inteligence a tak jsem si říkal, že jako ty koncerty ještě budou možná jako na posledním místě, že tě někdo jako nahradí a najednou řeším všechny těch kapelák, je to úplně jiný přístup. A například jako ten Jefis jako duo s klukama taky, jako pro mě to úplně jiný svět. A v akustiku taky, v akustiku z gitary díky Ivanovi jsem začal jako víc hrát a vlastně pak jsem se přehoupnul úplně až do toho samotného hraní jako samostatného, že jsem se jako k tomu dostal. Vlastně k tomu jsem se dostal díky Standu Barkovi, bohužel jako už nevím, jestli nám, protože před nějakou, teďka nevím ani přesně, jako před pár měsíci jako odešel. A on mě k tomu jako dovedl vlastně, protože jsme měli, oni tenkrát hráli s Ňorkama, Ňorek, yeah. Michal Müller, Standa Barek a v Olinem, a měli jsme společný koncert v Olomouci. A Standu jsem ještě do té doby jako moc neznal a v celou dobu, jak jsem hrál, tak na mě koukal a pak přišel za mnou jako. Jsem si říkal, co bude říkat, rozumíš? Jako, protože jsem viděl, že fakt jako to moje hraní jako to sleduje a ptal se mi, jako, hraješ i sám? Mluvím, jak sám? Jako, já hraju jen trsátkem, takhle, jako, víš, jako brnkávám a hraju nějaký sola, tak hele, jako, zkus jako něco připravit, nebo koukni si na net, jako, co se hraje, jako tyhle ty fingerpicking vlastně. No a já mám takový nápad, jako, za půl roku může si jako něco nacvičit a za půl roku, jak dělám tady koncerty, kytary napší žánry a bude tady Tommy Emmanuel, takový velikán. A když si něco připravíš, tak já to domluvím a zahraje si před ním
1: jako
0: v Akropoli. A když se domluví, tak zahrajte si spolu. Že? Jsem si říkal, jednak jsem nevěděl, kdo je Tommy Emmanuel. Vůbec jako v tom je manuál, tak jsem si kouknul jako na YouTube, ty brďa. Jsem to pochopil, jako, co je to za svět, jako, co je to za vesmír. Jsem vůbec nechápal, jak může někdo takhle zhrát také na gitaru, jako, rozumíš? Jako. Hele, tak se zase jsem zalez, jako, jsem měl ještě v pracovnu pod kroví jako v Našiškově, tak jsem tam cvičil každý den a jsem řešil a já jsem vůbec jako mě ty prsty neposlouchali, rozumíš, jako hele, v podstatě starý si byl jako na finger picking jako starý, rozumíš, celý život jako mastíš prostě jenom trsátkem. Tak jsem to začal jako zkoumat a fakt jako já jsem ten večer v Akropoli jsem zahrál jako před Tomem a bylo to úžasné setkání a
1: dali jste se spolu?
0: Dokonce jsme spolu si zahráli a byl to pro mě úplně jako fakt velký zážitek a od té doby fakt vlastně díky Standovi jsem začal v tyhle ty věci řešit. No. A vlastně jsem Akropoli jsem napsal taky jako v písničku, vlastně skladbu, která se jmenuje Akropolis. Chceš zahrát jako kus toho? No nebo si zahraju pozdějiš?
1: Ne, já to chci zahrát jednak celý. Jako.
0: Jo, no.
1: To se to takhle neodběříš.
0: A to je taková vzpomínka na ten večer, víš? Jako.
1: No to určitě dáme. A počkej, my tady máme, no vidíš?
0: Co máme?
1: Ježíš nám běhá. Hele, jste byly nějaký okolky. Tady já jenom zkoumám tady dramaturgii hodiny.
0: No.
1: Tak jsem zjistil, hele,
0: Ale to jde nějak špatně, ne? Jako to už bude 10.
1: No teď právě.
0: To ne.
1: Já jsem zjistil, že díky tobě, díky posluchačům, který tady píšou spoustu nádherných vzkazů, a díky tomu, jak si povídáme a jak je to strašně zajímavý a jak krásně hraješ, se mi chci říct stručně celá moje dramaturgie týhle hodiny šla úplně do prdele. To znamená, hrát bude Norby. Tak, Akropolis se to jmenuje?
0: Akropolis, já jsem to napsal kvůli tomu. Je to vlastně, že jsem vystoupil poprvé jako v Akropole, tak jsem napsal tuhletu skladbu.
1: Jdi do ní.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, s Norbem to strašně letí, takže nebudu zdržovat. Jenom řeknu, že je 22 hodin a skoro 2 minuty jsme v 3. hodině rokový zpovědnice a za chvíli bude hrát i Norby živě další pecky.

0: Studio B. Rocková zpovědnice.
1: Snažím se, přátelé milí, protože jste strašně milí, co nejvíc těch vzkazů přečíst. Tak tady je jeden krátký, kluci, nádherný večer. Děkujem. My si to teda taky užíváme. Norby si to užívá, protože se furt chláme.
2: Jo,
1: a já se taky furt chlámu, takže se taky užívám. A Sara se taky furt chláme, takže vypadá to dobře. No a teď je tady jeden dotaz takovej, ten je zajímavý. Moment, já takhle vrátím. Děkuji za krásný večer a dovolte mi otázku. Hraje Norby taky nějaký... taky někdy z listu klasickou hudbu, Bach, Vivaldi a podobně, Roman se ptá.
2: Bohužel Norby moc nehraje, protože v notách, jako i když jako v mládí studoval prostě klavír a tak, jako noty viděl, ale v nějakým způsobem už se s ním moc nekamarádí, takže moc nehraju. Během ještě večera mám tady jako nachystaný jednu skladbu, kterou jsem vlastně částečně, je to klasické dílo a je to od velikána Johana Sebastiana. Za to vám řeknu pak potom úplně celý příběh.
1: Já taková doplňující otázka, no. Je to napadl, že o tom mluvíš a tady na tu klasickou hudbu padl ten dotaz. My jsme se vůbec nebavili o tvém soukromém životě, to příště, až přijdeš, jo?
2: Tak
1: to
2: jo. Bude,
1: ale... od tvý profesi, ty jsi vystudoval nějakou konzervatoř nebo...
2: No já jsem ti říkal, já mám školu jako koupelnu, víš, jako jsem v koupelně jsem se jako se snažil jako najít a pomáhal mi pak potom jako gramofon a magneťák, vlastně jako velký gramec, kde si mohl jako přepínat vlastně ty rychlosti, asi našel ty tóny vlastně od těch úžasných gitaristů, víš, jako včetně Blackmoora a Malmsteena a Knopflera.
1: Jo.
2: A víš, jako tak... To byla vlastně takový samouk, no.
1: No víš, ale
2: docela mě to mrzí, jako, že jsem to jako tenkrát jako nestudoval jsem víc. Jako, já jsem chodil jako na klavír, pak jsem se na to vybodnul. Maminka tenkrát mi říkala, že do smrti to budeš litovat. A měla pravdu. Jako. No, já jsem jako po 5 letech, tak jsem se na to vybodnul a dneska, když potřebuješ něco natočit, rozumíš, jako, takhle dáš a myslíš jako na mámu. A maminko, měla si pravdu, ano. Je to tak, no.
1: Tak vidíte, v podstatě máme už 3 konzervatoře, konzervatoře Jaroslava Ješka, dříve ta Lidová konzervatoř, tam se podělí já mimochodem.
2: Ano, ano.
1: A máme Státní konzervatoř samozřejmě. A máme koupelnovou konzervatoř Norbyho Kováče.
2: No, ale já jsem normálně jsem přihlásil jako do Come to Jam tenkrát v 90. letech do Mlejna, tam jako rocková škola, rozumíš, jako tu tam jsem se zahrál jako s Petrem Zemanem jako ředitelem, vlastně mimochodem ještě v Peťa Jurkovič mě jako vykopal prostě jako na pódium, abych si šel zadžemovat. No ten večer jsem dozvěděl, že budu učit. Tak jsem místo studia jsem učil v 8 let na gitaru. Takže jako měl jsem jako nějaké zkušenosti s tím, protože možná, že za ta léta jsem se naučil nejvíc, jako, protože jsem začal o tom přemýšlet, že...
1: Když jsi učil?
2: Jak jsem učil? No.
1: To je, to je zajímavá zpětná vazba.
2: No protože tam chodili tak šikovní lidi, rozumíš?
1: No,
2: jako.
1: No jo.
2: Prostě to bylo fakt jako, tak člověk musel řešit vlastně ten studium vlastně jako aby je zaujal, že jo?
1: Jasně.
2: Bylo to hezký, jako.
1: Nesmí profesor být zavolat, to je jasný. Hele, ještě jeden takový zkaz, který mě potěšil z mnoha přátel, já se omlouvám, nestihnu to dneska, jo, protože píšete jak diví, my z toho máme obrovskou radost.
2: Velkou.
1: Z vašeho pořadu jsem úplně hotovej, jsem na balkóně a koukám. Hlavně neskákat, třeba i nadšením. Tak, ještě pojďme, prosím tě, Norby, nebo to až potom, to už nestíháme teďka. Ne. Teď si pustíme skladbu, kterou máš rád. dostaneme se k tomu, co mě teď napadlo až později. Teď si pustíme skladbu, kterou máš rád a interpreta, kterýho máš rád, J.J. Cale, Down to Memphis. Proč?
2: J.J. Cale v podstatě jsem objevil v záhy po několika letech, když jsem už dávno znal Jeffa Becka a Marka Knopflera a Erika Klepna. A pak, když jsem slyšel jako v J.J., tak jsem si říkal, ty brdě, jako tyhle ty liky a všechny tuhle ten přístup jako k muzice, jako k té gitaře, byť jako tyhle ty lidi všechny znají. No a pak potom taky záhy, jak jsem začal jako do toho víc jako šťourat, nebo jak jsem to jako sledoval, tak všichni mu dali hold, protože to byl úžasný gitarista, který vytvořil jako tuhle tu bluesovou náladu
1: a
2: ty věci. A ty jsi věděl, že on napsal jako kokain například. Jako,
1: to jsem viděl.
2: Ale já jsem to byl úplně čuměl. Jako.
1: Tam byly potom cover verze různě, třeba Klepná nebo tak.
2: Přesně. Ale jako byl fantastický gitarista, akorát nerad jako naživu jako hrával a byl jenom v karavanu ve svým a tam brnkal a moc jako se nedal najevo jako a mohl by být úplně stejný velikán jak ty ostatní, že jako prostě jako
1: jak Klepton. Nebo on jako, způsobem je, ale až poté.
2: Až to poté, je no. Tak je, právě chci tuhletu v písničku moji oblíbenou jako pustit a vlastně proto pustit, že i tuhletu skladbu jsem slyšel jako v tour film, co bylo během covidu. A v o něm prostě nádherný dokument a v tu noc jsem taky měl jako přes sebe gitaru a brnkal jsem, vlastně jsem se nechal inspirovat jako JJM a tuhle tu skladbu jsem napsal jakoby
1: takže,
2: u postu.
1: My si pustíme nejdřív JJ Cale Down to Memphis a pak budu
2: od
1: Norbyho podsta JJ Caleovi. Říkám to dobře, jdem na to.

0: vídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: My jsme se tady zase zakecali s Normem trošku, tady jsme zkoušeli střih, taková muzikantská záležitost. V každém případě stihli jsme to vstoupit. Nádherně se nám to sešlo. JJ Cale, potom tvoje podsta JJ Caleovi, jak se ta písnička jmenová?
2: No, ještě to taky nemám, jako to bude na tu novou desku, doufám, že nikdo nebude volat, prostě, že to je taky nějaká skladba někoho.
1: Ne, prosím,
2: už se nebude, že ne?
1: Ne, no. Já jsem zablokoval veškerý telefonát.
2: Jasný.
1: A na to nám navázala ještě božská Janis, že jo?
2: Úžasný.
1: No a teď už máme připravenou Norby, píseň, která se jmenuje Sny.
2: To jsem jako chtěl říct, protože máme kapelu, kapela NOP, už hrajeme pár let, už máme CDčko a tam hraje, my jsme nevěděli, jak to pojmenovat, tak jsme ho pojmenovali podle jména jako Norby Olin Pavel, je to Olin Eskrba samozřejmě, a v Pavel Fischer, jako jsem pouštěl jako v Fischer Hornpipes, tak to je ten kluk, houslista.
1: Ten houslista.
2: A mezi tím jsme začali spolupracovat Janou Infeldovou, zpěvačka bývala jako Jananas. A Janička napsala úžasný písničku, tak jsme to jsme si řekli, že bude její jako autorský a my jsme to jenom jako v její písničky dobarvili a to čeká taky jako na vydání a teďka už je to, mám pocit, že už je ve výrobě, taky od Galen, od Luboše, Luboš Houdek nás oslovil a chtěl bych pustit úvodní písničku Sny a CDčko se bude jmenovat taky Sny.
1: Celý CDčko se... A to je s Janou? Nebo...
2: A s Janou, ano.
1: To je s Janou.
2: Ano.
1: Takže jste... Ne, že Jana a kapela,
2: ale... Ne, to je no, je tak jako, že je společná a můžete na nás chodit, jako teďka na podzim budeme mít každý měsíc, jako budeme vystupovat jako v Balbince a už máme teďka v klasický, v novoroční koncert taky s Nopem a s Janou. Na Silvestr máme samozřejmě Ivanem Hlasem, a na Nový rok hrajeme s Nopem a Janou Infeldovou.
1: Takže nejbližší koncerty s touhle partou od září?
2: Od září máme v Balbinku, září v říjen listopad a pak potom velký koncert.
1: Sledujte.
2: V Malostranské besedě.
1: No výborně, ten bude důležitý, že? Ale ten je až, na ten upozorníme, až bude čas. Ano, tak jestli chcete, přátelé, slyšet píseň Sny, tak sledujte podzimní programy klubu Balbinka.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Co mi říkáš, prosím tě, Robi, co jsi
2: chtěl? Budu zpívat, nebudu teďka hrát.
1: Budeš zpívat?
2: Budu zpívat.
1: A hrát nebudeš?
2: Říkám, no, hrát budu
1: zpívat
2: samozřejmě.
1: A nebudu teďka hrát, ale budu zpívat. Takže, možná uslyšíme Normyho a kapela.
2: Zahraju písničku, nebudu teďka hrát jako solo.
1: Dobře, takže budeš zpívat písničku. Ty, slyšel jsi Clash před chvílí, že jo? To je trošku jinak, teda hrál jsi někdy punk, to je takový můj dotaz soukromý. Hrál?
2: Mám doma několik distortionů, rozumíš, jako efektu. No, tak občas jo, ale veřejně moc ne.
1: Občas, když v koupelně zrovna bylo smutno,
2: ano.
1: Nastaly punkový písně. Tak co budeš hrát teď?
2: Zaspívám písničku, v text napsal Ivan Hlas tuhletu písničku jsem napsal já. Někdy v noci právě taky jsem přijel domů a tenhle riff jsem vymyslel v pracovně.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice je už, no, skoro se blíží ke konci, mi to strašně líto, já chci, aby ještě Norby hrál, ale mám tady takový dotazy od posluchačů, znovu se omlouvám, že všechno nestihnu přečíst, protože toho opravdu hodně. My jsme samozřejmě velmi rádi, ale byl tady dotaz, tady to se nějak, to mě upřesně, Norby, prosím tě. Dane, zeptej se Norbyho na nádhernou věc, kterou, jestli to nepletu, složil. Jedná se o titulkovou skladbu, která běží na konci filmu. Říká ti to něco?
2: Na konci ale kterýho filmu?
1: No, nevím, já mám pocit, že to je Hladík, ne? Titulková. Že to je, víš, je asi dokumentárního filmu. Tady ten dotaz není tak... Dane, zeptej se Norbyho na nádhernou věc, kterou, jestli to nepletu, složil. Jedná se o titulkovou skladbu. Jo, takhle, to není titulková od Radima. To je titulková, tak se jmenuje ta skladba. Ale o titulkovou skladbu, to znamená skladba, která jde pod titulky, teď mě to došlo.
2: No jasný.
1: Psal jsi nějakou hudbu k nějakému filmu, která běží na konci filmu. Není upřesněný jo, jaký jo.
2: Všechno od dnes proud a je to u mě dobrý. Jako z filmu U mě dobrý a vlastně jako ty odkazy, které jako jsou jako na YouTube jako daný, některý jako napíšou jenom jako U mě dobrý, ale vlastně ta poslední píseň všechno od dnes proud a je to ode mě, no. Ale v text napsal Ivan Hlas.
1: Jo, to jasně. Film U mě dobrý.
2: Přesně.
1: Tak. Film z 90. let, tedy o 90. letech, tak je to správně přesně řečeno. Je, no, tak, jsme na to
2: je
1: přišli.
2: To ono, je to ono a zpívá to v dcera Ivana vlastně v Katka Svobodová.
1: Katka Svobodová, jasně, máme to tam. A tady mám ještě, tady dotazy. Takhle, tady je asi nějaká vzpomínka, Norby. Možná si vzpomeneš, jo, estet Norby, chci říct dvě věci. Manželka se mnou na Big Beat moc nechodí, ale tvoje vystoupení na Dostřel od Jablonce nikdy nevynechá.
2: Yeah.
1: A dál ti chci poděkovat za to, že vedle skvělého hraní na kytaru dokážeš, jako jeden z mála, zapozovat i amatérskému fotografovi pěkně rovnou do objektivu. Naschle na Blues Alive. Někdo napsal.
2: To je hezký.
1: No, to je hezký. A jo, a tady je ještě jeden dotaz. Ahoj, Dané, skvělý pořád. Mám dotaz, jestli Norby hraje taky na elektrickou kytaru. Děkuji, Jirka Pardubice. No, my jsme o tom mluvili, ale Norby, tak když tak...
2: Já jsem se k tomu pak úplně jako nedostal, ale v podstatě v současné době vlastně s těma kapelama hraju jako možná, že i malinko víc jako na elektrickou kytaru. No, Ivanem hrajeme samozřejmě jako akustiku, ale Lokomotivu hraju jako už 30 let jako na elektrickou kytaru a s Olinem a máme jako různých formacích a teďka zaskakují v ETC jako za Kubu Červinku, který jako s Mňágama jako jezdí jako docela je vytížený, no a tam hraju taky na elektrickou kytaru.
1: S Pavlem Skálou po boku?
2: Pavlem Skálem po boku a je to pro mě jako veliká výzva. Jako. Musím ti říct, jako ty starý pecky jako hrát vlastně ještě vedle Pavlovi je to čest a velká výzva samozřejmě.
1: Pavla, ode mě pozdravuj.
2: Budu
1: vidíš, určitě. Ten by byl taky dobrý host tady.
2: Určitě.
1: No, jasný. Ale on je takovej, Pavel je takovej skromnej, on je takovej tichý.
2: Jako, on se rozkecá a dozví spoustu věcí. Jako. On je skvělej.
1: No hele, takhle.
2: No tak já mu to nahodím.

0: Ty jsi mě stejně jako přes Olina, že jo? Jako
1: no jasně.
0: Říkal jsi Olinovo, jako aby...
1: Já i ženský scháním přes Olina.
0: No tak
1: no, to... No musíš... Ne, já si srdu. Ale počkej, jedna vzpomínka
0: tak
1: na Pavla.
0: Tak musíš, určitě.
1: Ne, to bylo ještě člověče... To muselo být ještě za bolševika, nevím. S Nahlasem hrál.
0: Ano.
1: Jo, a bydleli jsme všichni Michli. Já jsem bydlel v Michle, on bydlel takhle přes Kloboučínskou, takhle přes to náměstíčko, bydlel Pavel Skála a Šlubka Svěrák, toho jo, možná...
0: Ano, no jasný, jo, že se
1: byl tam,
0: občas si hrajeme taky
1: spolu. A tam jsme
0: spolu.
1: Se vždycky občas sešli. Pavel moc nechlastal, my se Šlubkou jsme chlastali jak diví. Jo, ale tam jsme bydleli takhle pohromadě. A tam tekl botič pod naším barákem.
0: Ano, ano.
1: A oni tehdy vydali Nahlas snad svoji první desku, no, kde hrál Pavel.
0: Jasný.
1: A že mi to tam pouštěl, snad z kazety ještě, jo, tehda. Jsme seděli u Botiče,
0: ano.
1: A vypili jsme pár lahváčů a to se rozkecal, to máš pravdu teda.
0: No, no jako to musíš, jako. A Pavel všechny tyhle ty věci víš, jako v těch dávných dob a v ETC a v Marsias, já si myslím, že jako taky jako musí sem přijít jako třikrát jako minimálně, aby ti tady všechno jako řekl.
1: No, já mám takový pocit, že ta posloupnost jeho byla nejdřív Marsias, když přišel, on je z Plzně nebo odkud jeho.
0: Ano.
1: Přišel k Marsias, pak šel k Ivanovi taky a pak teprve ETC. Ano. Ale to je, dobře, tak se domluvíme, že to, ale zapořit taky umí, no, to je fajn. Tak co teď zahrajeme ještě?
0: Tu
1: klasiku.
0: Návaznost na to, na klasiku, protože jako v pánovi, abych vysvětlil, že nejsem úplně jako velký klasik, ale byla jedna skladba.
1: Počkej,
0: no,
1: Norby.
0: No.
1: Ty jak hraješ na tu kytaru.
0: No.
1: To nemá nic společného s klasickou muzikou, ale co musím říct, ty už jsi klasik. A to si nedělám prdel, víš co? No.
0: Protože tam byla skladba, kterou jsem jako obdivovala a vlastně Jethro Tull to jako předělali taky. Znáš velikána Johanna Sebastiana, že jo, má skladbu Bure.
1: Osobně ne, teda
0: no,
1: ještě.
0: No jasný, ale jako všechny ho známe. A tenkrát já jsem vzal jeho skladbu, jsem si říkal jako noty, rozumíš, jako jsem tam jako loudil prostě, hledal jsem ty tóny, jako jak to tam jako zní, jako to skladba bude, jo. Pak už po osmi tak už jsem malinko jako ty noty jako rozpadávaly, a jsem začal jako malinko odcházet jako z těch originál tónů a já jsem tuhle tu skladbu pak potom malinko jako předělal. Vlastně jsem to úplně překopal.
1: Takže
0: tu bure jako není moc bure, ale jako v pár taktů tam je jako z toho originálu a tuhle tu skladbu jsem pojmenoval Bacha.
1: Říkáme, je to volný cover.
0: Volný cover, jasný. To je ono.
1: Ten motiv.
0: Ten motiv.

0: Tak to bylo skvělý. Víš, jak mě to přišlo? Jako, ne, jako to, tam byly tři základní věci, jestli jsem to správně pochopil, nebo správně odposlouchal. Bachovský motivy, ten byl jasný, teď i na konci. New Orleanský blues a Nashville. Takže mě to přišlo, jako kdyby Johann Sebastian Bach hrál v New Orleansu s černochama, s pocenýma, rozumíš, a občas se odskočil do Nashville, jako.
1: Já jsem si právě říkal, jako potom, jestli by jako Bach nebyl, jako, jestli by nebyl naštvaný na mě, rozumíš, jako s tím týma, a dokonce jako jsem dokončil, jako, to je maj 7, jako ten závěrečný, víš, jako to kilo, nebo s takovým bluesovým koncem, vlastně víš.
0: No, jako, já myslím, že by se nezlobil.
1: Nebyl by naštvaný.
0: Hele, podívej se, kdo napsal takovou muziku, jako napsal Johann Sebastian Bach, ten nemohl být žádný blbec, ten by se rozhodně neurazil.
1: Jasný.
0: Ten by tě takhle poplácal po ramenu a natáhl bych tě varhanům, že si spolu zadžemujete. No, hele, nám se to blíží ke konci, bohužel. Co jsi chtěl, Norby,
1: prosím tě,
0: z té nový desky ještě? Vespa nový, nebo Vrátnej?
1: Možná, že bych vybral Vespu.
0: Dobře.
1: Protože tuhletu, to je jediná věc, kterou jsem jako hudbu napsal já a Jani napsala na to úžasný text. A je to takový jako taky v rychlejším tempu. Mm-hmm. Mimochodem jsem složil taky jako v koupelně a vlastně pak si poslední hlavně ty housle, jako co tam Pavel Fischer jako hraje taky.
0: Já jenom taková soukromá poznámka tady k ženě. Sary, v těch Řepčicích musíme tu koupelnu udělat hezky, protože jinak tam za náma Norby nepřijede.
1: Jestli bude mít dobrou akustiku, tak to vyzkouším. Jo,
0: jestli bude mít dobrou akustiku, tak může být i plesnivá. To je v pohodě. To je taková sranda, jenom tady řešíme furt.
1: Tak jdeme na Vespu.
0: Jdeme na Vespu. Jo. Já ji pustím a koukám na čas, prosím tě. Budeme se muset rozloučit. Taky se ti nechce.
1: Opravdu fakt, tak já jsem si říkal, že jako, já nevím, jako jestli víš, jako to strašně rychle uteklo. No. Člověk si myslel prostě, že za ty 3 hodiny jako to bude jako fakt jako...
0: Víš, co mi dělá radost? Že to si mysleli všichni teda. A vždycky jako, když pak...
1: Každopádně moc krát díky za pozvání, že jsem tady mohl být.
0: Já moc děkuju, protože...
1: A díky, že jsi tak skvěle nazvučil tu gitaru. Jako.
0: No tak to nazvučili její stroje. A tady jenom tahám klikama normálně, že jo. Hele... Že přijdeš zase, ne?
1: Budu moc rád. No, určitě, já tam ještě mám pár kousků, který bych ještě možná zahrál. A hlavně jako my jsme se bavili o tom, nevím, jestli jsme bavili v éteru o Queenech.
0: Jsme se zmiňovali v té Budapešti, jak hráli.
1: Počkej,
0: ty jsi říkal tu lidovku, že zahraješ.
1: Tu lidovku, no ale jako teďka už na to nemám, to je opravdu jako 15-minutová věc, tak to zahraju příště, když přijdu.
0: 15-minutová, fakt.
1: No
0: jo.
1: Tak hele, fakt do tohle jako nedám, opravdu.
0: Fakt nedá.
1: Ne.
0: Já jsem říkal, že bys to spojili.
1: Ne, to uděláme příště. Fakt tako.
0: A že bysme ještě olinaví, že bysme udělali Majdán.
1: Já tady mám ještě několik věcí, jako.
0: Jo.
1: Několik příběhů různých, jako co hraju jako na koncertech. Takže možná, že bych ještě mohl jako takovou krátkou reklamní jako suvku. Můžu?
0: Vlastně
1: my pravidelně hrajeme jako v Balbince, sledujte program Balbinky a Malostranské besedy a už pár let zahajuju sám v Malostranské besedě novou sezónu a v tenhle rok zase budu zahajovat, mám pocit, 25. srpna a zase tam budou pouštět během hraní, jako za mnou budou běhat moje fotky, jako takový, jako, já jsem to jako nastříhal a vypadá to hezky a jsou na to jako dobrý ohlasy, tak se na to opět moc se na to těším.
0: 25. srpna, co je to za den?
1: Já ti to hned řeknu, mám tady diář.
0: Pozor, hledání v Norbyho diáři
1: 25. v úterý.
0: To já mám zpovědnici.
1: Zpovědnici.
0: Nechceš to
1: nahrát dopředu. Jako,
0: ne, budu vás se muset. No, dobře.
1: Bohužel, no, je to tak příště.
0: No, to musím přijít. No, dobře. Tak, Norby,
1: Dane, moc mám
0: slzu v oku mám teďka, jo? Ale bylo to fajn, bylo to skvělý. Zahrajeme si ve spute píseň z nový desky.
1: Nob a Jana Infeldová a vyjde to v vydavatelství Galen a Luboš Houdek to vydává. A bude to taky jako do měsíce určitě.
0: Bezva.
1: Mocka díky.
0: Mým dnešním hostem byl Norby Kováč. Díky.
1: Mějte se krásně.
0: Ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: uteče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Tak, slyšíme se výborně. Dobré ráno, i když v Čechách prší a místy opravdu nemálo, tak zatím je doprava bez problémů. Nahlášen mám jenom nabouraný nákladák na přivaděči z brněnské dálnice ze 112. kilometru na Jihlavu u Pávova, ale jezdí se tam bez zdržení. Plynule taky zvládáte vyhýbat se nabouranému osobáku kousek za Světlou nad Sázavou na výjezdu na Dolní Město. Je tam pro oba směry jenom jeden pruh, ale zatím to stačí. Tak pokud zatím nemáte plány na dnešek a nadcházející víkend, tak pozorně poslouchejte dnešní vysílání Rádia Beat, protože někdo z beaťáků vám možná nějaký zajímavý víkendový tip naservíruje. Tak spojení do beatu připomeneme a popřeji dobré páteční ráno s datem 5. června 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz
0: Rádio B. Počasí.
2: Dnes má být zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na východě 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Sprinterka Karolína Maňasová překonala po 45 letech český rekord na 100 metrů Jarmily Kratochvílové o 8 setin sekundy. Časem 11.01 se dostala do čela letošních evropských tabulek. Sportovní lezec Adam Ondra postoupil do semifinále světového poháru v Praze. V kvalifikaci skončil 12. Do stejné fáze soutěže se dostali také Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku zhruba 60 zaměstnanců. Protestují proti přesunu agent lidských práv, duševního zdraví a závislostí na ministerstva. Prý to ohrozí péči. O jubilejní 30. ročník soutěže Vesnice roku je rekordní zájem.
3: Přihlásilo se celkem 245 obcí, z toho 13 ze Středočeského kraje. Nejvíce přihlášených pochází z Ústeckého kraje, odkud se do soutěže zapojilo celkem 28 obcí. Po hodnocení krajských kol proběhne v září vyhlášení hlavních vítězů. Například Kladensko letos reprezentují dva zástupci, jsou to Hopšovice a Řisuty. Honza Navrátil, Kladensko.
2: A nakonec Microsoft přiznal, že vadné ovladače třetích stran ve Windows mohly roky nenápadně snižovat výkon a výrazně zkracovat výdrž baterií notebooků. Největší potíže se projevovaly ve spánkovém režimu, kdy zařízení zůstávalo aktivní a vybíjelo se i v zavřeném stavu. Ani jsme se nenadali a je tu pátek 5. června 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.
0: Classic Rock.

Páteční s datem 5. června 2026. Momentálně se zataženou oblohou nad celým územím Česka, v Čechách i s deštěm, který se postupně přesune i na Moravu a do Slezska. Na teploměru 12 až 14 stupňů. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. No a počítejte s tím, že ty teploty třeba k zítřku by se měly posunout na 16 až 21 a na východě Slezska až 23 stupňů, s tím, že, jak už jsem říkala, k večeru ubývání oblačnosti. Sobota ta by měla být slunečná, polojasná, ale na večer možná zítra taky občas bouřky i trošku osvěžení vzduchu za pomoci dešťových přeháněk. Zítřejší teploty totiž budou místy dosahovat až na 27 stupňů. A neděle se bude nést v podobném módu. Začala jsem dneska počasím, protože možná některé vaše plány se budou odvíjeti od počasí. Počasí bude úplně ideální třeba na plzeňský Metal Fest. Po středeční zatěžovací zkoušce Lochotínu v podání kapely Sabaton to dneska vypukne naplno, takže počítejme, že v dnešním programu budou takové hvězdy jako Pain, Anthrax a nebo němečtí Accept, kteří přijedou do Plzně s českými a moravskými fanoušky oslavit 50 let na scéně. Určitě se k tomu ještě vrátíme.

Jana Kovačková z Trutnova bude mít příští týden 16. narozeniny a jako dárek by si mohla odvést z Paříže juniorský tenisový grandslamový debl. Ale pořád i k tomu chybí vyhrát 2 zápasy ve dvouhře a 2 ve čtyřhře, kterou hraje spolu s krajankou Kateřinou Zajíčkovou. Včera se jim v boji o semifinále podařilo vyřadit nasazený pár číslo 3. A včera taky obhájili titul ve smíšené čtyřhře Italové Erániová s Vavasorim. A do finále dámské dvouhry, které se hraje zítra odpoledne, se probojovali Andrejevová a Polka, levou rukou hrající kvalifikantka Chvaliňská. Dneska si o setrvání v Paříži do neděle zahrají nejprve Kateřina Siňáková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. Od 1:30 je v semifinále dámské čtyřhry, čekají šampionky z nedávného turné ve Štrasburku Kanaďanka Dabrovská s Brazilkou Stefániovou. A o 2:30 začíná na největším dvorci areálu Roland Garros zápas o finále mezi naším Kubou Menšíkem a Alexandrem Zverevem. Jediný dosavadní vzájemný duel se odehrál před pár týdny v osmifinále v Madridu, kde Němec velmi těsně vyhrál. Kdo vyhraje dneska, v neděli si zahraje v Paříži o titul proti Italovi.

6.20, ano. Sovy šli už spát a Kalous ušatý zase večer. Od 9 do 12 se dožadoval nějaké krmy. Tak, Jirka Růžek, nikoli z veterány studené války, jako teď na beatu, ale s kapelou Vítkovo kvarteto, tedy s novými členy beatové síně slávy, bude zítra zpívat nejprve v Rokové horce u Olomouce a poté na Surfestu v Ostravě, kde budou i Vysáči, jinak Vysací zámek, ten má dneska koncert u zříceniny hradu Valečov spolu s totálním nasazením. Kde bude hrát atmosférický band Mrakoplaš? Tak to vám prozradí členové téhleté kapely zpěvák a kytarista Martin Kalendra a taky basák Dave Mendes dneska po 9. hodině v pořadu Rockerovo ráno. A nebo si budou s vejvodákem tady tu hodinku po 9. povídat úplně o něčem jiném.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 6:30 zasahují záchranáři u nehody mezi Čáslaví a Chrudimí. 17 museli mezi Vrdy a Podbořany obousměrně zavřít. Je tam srážka nákladního a osobního auta. Jinak dobrý dokonce i příjezdy do Brna po D1. Prostě tu dnešní dopravu zvládáte tak dobře jako naši poslední přípravný zápas před fotbalovým mistrovství světa, když dneska nad ránem porazili Guatemalu 3-1. Dobrá práce, pojďme si dát spolu kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zataženo ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na východě 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Ebrima Singateh z Jablonce se stal první letní posilou Sparty. 22-letý gambijský útočník na Letné podepsal víceletý kontrakt. Influencer František Kubásek nastoupil na ministerstvo životního prostředí vedené motoristy. Pracuje v oddělení rozpočtu a zároveň je řidičem a provozuje web Incorrect. Kuriozní nehodu řešili hasiči a policisté na kruháku mezi Debří a Podláskami u Mladé Boleslavy.
2: Traktorista tam převrátil na bok plně naložený vysoký vlak s čerstvě nasekaným zeleným krmením pro dobytek. Dvě osobní auta museli hasiči doslova vyhrabat ručně ze zelené hmoty. Kolize se obešla naštěstí bez zranění. Luboš Dvořák, Debř.
1: Žlutý dopravce RegioJet zdražil část autobusových jízdenek až o 20 korun. Nově záleží i na tom, kdy si lístek koupíte. Nejdražší jsou spoje ve špičce při nákupu na poslední chvíli. A nakonec Google aktualizoval Gemini a ve verzi zdarma je nově možné vybírat nejen modely, ale i úroveň myšlení, včetně rozšířeného režimu pro složitější úkoly. Vyšší úroveň ale rychleji vyčerpává limity. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: tak co, co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

Dobré páteční ráno s datem 5. června 2026. Další písnička, tak ta je stará půl století. No a oslavíme s ní narozeniny velkého sympaťáka. Dneska má 74. narozeniny Nico McBrine. Ano, jeho jméno si spojujeme především s kapelou Iron Maiden, ke které se připojil v roce 1982. Mimochodem ještě dříve, než tam zasedl za bicí, tak jim vypomohl. Když se podíváte pořádně na klip k písni The Number of the Beast, tak tam uvidíte muže s červenou ďábelskou maskou. A pod tou maskou je právě ukrytý Nico. Ale ještě dříve, než se přidal k téhleté partě, tedy k železné paně, tak tady mám vzpomínku na jeho působení v kapele Streetwalkers.

To byly Street Walkers, kapela, kterou založili odpadlíci z bandu Family. Pokud vám ten hlas byl podvěnový, dobře, tak vás nasměřu k Mikeovi Oldfieldovi a jeho hitovce Shadow on the Wall. Ano, i tu zpíval Roger Chapman, tedy Chepo, teď jsme ho tady měli ze Street Walkers, kde hrál na bicí Nico McBrien, který se nejvíce proslavil s Iron Maiden. Zdravotní potíže ho mu koncertování s Železnou panou donutili ukončit předloni. Nadále je ale považován za člena kapely, podílí se na projektech v pozadí, pracuje taky pro fanklub. Nevyloučil ani možnost, že by se mohlo objevit na budoucím studiovém albu, nebo si někdy s kapelou zabubnovat jako host. A v říjnu vyjde jím sepsaná autobiografická kniha s názvem Ahoj kluci a holky. Býťáci, určitě i zítra i pozítří se zaměříme na tohoto borce, protože je před námi bubenický víkend. Zatím je pátek, 5. června a máme 3 minuty po 7:15.

Dneska se hrálo druhé finále Stanley Cupu, tedy o hokejový grál kanadsko-americké ligy. O zápis jména na podstavec usiluje i Tomáš Hertl. Po jeho přihlávce šel zápas mezi vegaskými zlatými rytíři, za které hraje Hertl, a Carolinou do prodloužení. A v něm pak Smetanu za podařenou poslední třetinu, ve které smazali dvoubrankové manko, sklidili domácí hurikáni. Vyhráli v nastavení 4-3 a série se teď přesouvá do Nevadské pouště, kde se za nerozhodného stavu 1-1 hraje třetí zápas v neděli nad ránem. Tak uvidíme, jestli bude hrát i domácí vegaský obránce McNabb, který dneska bojiště opouštěl předčasně, musel do špitálu poté, co dostal pukem do obličeje. Tak vítáci, za chviličku se podíváme na silnice.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin a na 17. mezi Chrudimí a Čáslaví se u nehody za obcí Vrdy jezdí kyvadlově. Úplně se teď zasekl výjezd z Uhříněvsi na Prahu. Na ulici Přátelství, jak je kruhák u Lidlu, tak je tam nehoda a zastavilo to tam úplně všechny směry. Tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Naši fotbalisté porazili v generálce před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Vítěznou branku dal v 72. minutě Chorý. Trefili se i Šik a Višinský. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji WTA 125 v Birminghamu do čtvrtfinále. V českém derby porazila Gabrielu Knudsonovou. Jakuba Menšíka pak dnes čeká životní zápas, více Petr Plintovič.
2: Jakub Menšík se dnes odpoledne utká o postup do finále Roland Garros se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Utkání na hlavním pařížském kurtu Filipa Chatriera začne v 14:30. Pro Menšíka to bude na grandslamovém turnaji první semifinále v životě.
1: Chystané autobusy MHD v tunelovém komplexu Blanka mohou zpomalit individuální automobilovou dopravu. Praha je pustí dovnitř v létě, což přinese nové buspruhy a úpravy semaforů, hlavně v Koblisích a u nájezdu do tunelu. Autobusy dostanou přednost i při regulaci vjezdu. Rusko může podle Putina ovládnout Donbas a zároveň uzavřít mírovou dohodu s Ukrajinou. Oznámil to s tím, že Moskva je připravena ke kompromisu, o který požádal také americký prezident Trump. A nakonec v Německu se v aukci prodal umělý ostrov v Baltském moři. Chátrající vojenská plošina Ostrfilm z 50. let se vydražila za 1,5 milionu korun. Rakouský kupec chce z bývalé demagnetizační stanice u Rujány vytvořit kulturní a společenské centrum. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme z Def Leppard.
0: Classic Rock.

0: dvojnásobného člena beatové síně Slávy s podílem na třetí proměněné nominaci, protože on byl autorem muziky pro písničku, kterou jsme loni uvedli do beatové síně Slávy. Ano, myslím, tenhle vítr jsem měl rád, od Luboše Pospíšila. Luboš má dneska koncert pod Ořešákem v Plzni, v Černicích, v Osvěžovně u Koblíška. A zítra v dalším krásném prostředí kousíček od Berouna v Nížboru, Žloukovicích v Laskále. Další pozvánka je na zítřek na Olomoucko a v býťácké aplikaci nechal drát.
1: Hola, hola, hříšníci. Zvolávám vás na čtvrtý Shoty Rockfest s podtitulem 666 The Number of the Beast do Červenky u Litovle 6.6.6, kde vás v pekelném kotli uvaří na vlastní nebezpečí AZDK, Iron Maiden Moravia, Kalibos a THP v čele s neskrotným Mošnem. Zvou vás Shoty, Drát a Iron Bender.
0: A na Hané zůstaneme, protože zítra proběhne již 14. ročník festivalu Rocková horka v Horce u Olomouce. Od 3 odpoledne jako první začne hrát tribut Metaliky z Polska, pak si tam můžete užít Vítkovo kvarteto, dojde i na Hudbu Praha, vzpomínku na AC/DC z éry s Bonem Scottem, no a taky tam bude hrát Roman Dragoun s Futurem a už dneska mají koncert na Sázavě v kempu u Hrocha. A víte, kde dneska večer koncertuje Bryan Adams? Jasně, v Las Vegas.

0: Jak už bylo i dneska na Beatu řečeno, za stavu 1-1 se do Las Vegas přesouvá finále Stanley Cupu. Ve Varšavě se zase bojuje o tituly mistrů světa v basketbalu 3-3. Češky dneska v osmifinále hrají proti Francouzkám a chlapy poté, co včera sice porazili domácí Poláky, ale prohráli s Lotyšskem, zabojují dneska o postup do nejlepší osmičky proti Holanďanům. A ještě stále nevíme, který celek letos získá bronzové medaile v mužské nejvyšší naší košíkářské soutěži. Druhý zápas o konečné třetí místo totiž včera v Opavě vyhráli domácí. A takže se bude zítra rozhodovat v brněnské hale Vodová.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Německá běžkyně Joyce Hübnerová vytvořila světový rekord v počtu maratonů uběhnutých bez přestávky. 38-letá Berlíňanka zvládla 367 maratonů během 367 po sobě jdoucích dní a překonala dosavadní rekord. V běhání pokračuje a chce se dostat až na 495 maratonů v řadě. Čeští raftaři získali na mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině 5 bronzových medailí. Třicenékovi vybojovala ženská posádka RK Troja, další dvě přidala smíšená posádka české reprezentace v raftingu. Šampionát se jel na řece Vrbas u Banja Luky. Evropský plochodrážní challenge na travnaté dráze v německém Bielefeldu předčasně ukončil déšť. Zvítězil britský jezdec James Shanes, jediný český reprezentant Jan Hlačina skončil 18. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Tuhletu od AC/DC si zítra kolem poledne můžete vyslechnout na náměstí v Čelákovicích s tím, že Briana Johnsona tam zastoupí saxofonistka. Angus si včera na tu slávu dokonce doma už vyměnil struny. Jinak tam pak večer na vinném koštu zaspívá i charismatický americký zpěvák Lee Jackson a po setu gospelových a jazzových kusů přijde na řadu i muzika Queen v podání revivalu Queenie. Takže sousedé z Čelákovic zítra na náměstí.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Je 7:30 a k tomu minuta navrch. Šimi už má nachystány aktuální zprávy. Já tady mám varování z D1. Jedete-li z Brna na Prahu, pozor na 26. kilometru nečekané brzdění, protože ještě před omezením ušmejkalky na 25. kilometru bouralo osobní auto. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští atleti se představili na diamantové lize v Římě. Sprinterka Manuel doběhla na 400 metrů druhá v osobním rekordu 49,77. Oštěpař Vadlejch byl devátý, výškař Štefela osmý a tyčkařka Švábíková šestá. V knihovně Václava Havla končí její zakladatelka Dagmar Havlová. Důvodem jsou spory donátorů právě s bývalou první dámou. V Brně se do běžného provozu MHD vracejí historické a retrovozy. Od července se přidá i tradiční historická linka H4.
2: Na tramvajové lince číslo 10 pojedou typy K2, T2 a T3 a na trolejbusové lince 32 pak typy 14TR, 15TR, 21TR a 20TR. Tolik pro odborníky. Pro nás lajky to budou jistě krasavci, kteří nás před mnoha lety vozili do školy. A po skončení nezbytné výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede historická linka H4. Ta bude v provozu o víkendech a nabídne svezení historickým vozem typu dřevák. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Praha připravuje vyhlášku, která by umožnila městským částem zakázat zábavní pyrotechniku. Nový návrh omezuje i výjimku pro novoroční oslavy. A nakonec Microsoft představil nové AI modely, které ho odpoutávají od závislostí na ChatGPT. Ukázal přemýšlející model, rychlou programovací AI a vylepšené systémy pro přepis řeči a syntézu hlasu. To byly krátké zprávy.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

7 hodin a 47 minut je pátek 5. června 2026. V Plzni startuje Metal Fest. Dneska v Lochotíně uslyšíme Accepty, Anthrax, Pain a celý program odstartuje Train State Cover, což je nadnárodní evropský band, ve kterém jsou muzikanti z Německa, Polska a řecký kytarista s řeckou tradiční kytarou, nebo chcete-li, strunným drnkacím nástrojem buzuki.

To byly Trade State Corner, kapela, která už dneska zahraje na Metal Festu v Plzni. Začínají program svým setem ve 13 hodin, jinak do areálu v Lochotíně vás vpustí už půl hodinu před polednem a to už se snad vyprší. Koukala jsem, že odpoledne večer slunečno, zítra i v neděli den parádní. A propo déšť, tak co, dneska jste raději vyrazili autem a nechali kolo doma? To Šimi, tak ten jezdí i v dešti. Reportáž o tom, jak jel na kole Prahou v silném liáku, si můžete prohlédnout na jeho internetových stránkách městskacyklistika.cz. Já jenom prozradím, že ta náročná trasa vedla z Bráníka přes Jiráskův v most na Smíchov, například po frekventované Kartouské ulici, ukazuje nebezpečnou cestu městem za Mokra, na kterou si troufnou jen ti nejotrlejší. Jak říkám, náš Šimi. Městská cyklistika.cz.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty už bude 8 hodin a na dálnici z Brna na Bratislavu se srazil nákladák s osobákem. Pozor na 32. kilometru D2. Na dálnici Slánské nehoda není. Ta kolona, co začíná na Pražském okruhu už před Evropskou ulicí směrem na letiště, je právě kvůli omezení u letiště, takže počítejte, že tam teď naberete až 15 minut. A jestli jdete z Litoměřic na Českou Lípu po 15, tak se zpomaluje za obcí Horní Řepčice u nehody se zraněním. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotovej finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů. Zítra nejprve slunce, během dne začne od jeho západu přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne. Večer v Čechách místy zaprší a ojediněle i bouřka, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejista Tomáš Hertl bodoval i ve druhém finále NHL, jeho Vegas dnes ale podlehlo Caroline 3-4 po prodloužení. Rozhodující gol padl v přesilovce po Hertlově vyloučení. Série je vyrovnaná 1-1. Britský soud poslal český pár do vězení za vykořisťování bezdomovců a držení lidí v otroctví. Jan Dreveňák dostal 8 let, Monika Oláhová 6,5. Po odpykání trestu budou oba vyhoštěni. Jejich příbuzní byli odsouzeni už dříve. Americký prezident Donald Trump věří v kompromisy mezi Ruskem a Ukrajinou. Řekl, že by bylo skvělé, kdyby se Putin a Zelenský osobně setkali. A nakonec v Lánech je nová výstava automobilů Václava Havla. Představuje 4 vozy, včetně Mercedesu po dědečkovi, Renaultu darovaného portugalským prezidentem a Mercedesu z roku 1993. Součástí i Volkswagen Golf ze soukromé sbírky. Kurátor Národního technického muzea Petr Kožíšek říká.
4: Výstava není pouze o těch 3, respektive 4 vystavených vozech, doplňuje taky panelová část, která mapuje automobilovou historii celé Havlovy rodiny, to znamená jak dědečka, tak otce, tak i strýce Miloše, který mimochodem ve 20. letech závodil s automobily.
3: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek, 5. června 2026 a dáme si Rolling Stones.
2: Classic rock.

Je 5. června 2026 a dneska je to 62 roků, co Rolling Stones zahájili v San Bernardinu v Kalifornii své první turné po Spojených státech amerických. Hráli převážně převžaté věci jako Chucka Berryho, Bo Diddleyho anebo od Beatles. Tak my si brouky na beatu dáme hned v originále, ale nejprve k dalším pozvánkám na víkend. Píše Viktor. Ahoj beatáci, rád bych vás pozval na zítřek na Cocker Hellfest do Střezimíře, to jsme na Benešovsku, kde vystoupí kapely Chlív, Vivat Black Sabbath, Purple Mania, Menhir, Checkers, Seven a Niagara. Jedná se o první ročník, tedy o nový festival, takže doražte, bude to pořádná pařba. Honza zase vzkazuje, že zítra obsadí zahradní restauraci Klamovka, tam, co děláváme silvestrovské prasárny, skupina Kráva. Čeká nás výroční koncert a hlavně jedna zásadní mise. Náš fenomenální, nenahraditelný a občas doslova rozladěný klávesák Petr Slavíku Latiny. Takže hlasivky sebou a dárky povinně do kapsy. Slibujeme večer plný muziky, smíchu a zážitků, které si v neděli ráno budete skládat dohromady jen podle fotek v telefonu. Těšíme se na vás, Benžela Černošice. No a ještě jeden vzkaz. Ahoj býťáci, v Mosteckém Rokáči Vinohrady dneska večer zahraje kapela Frankie Paul John, to nejlepší z britského roku z 60. a 80. let minulého století. Na koncert vás ve Vašek a Mostecký hudební spolek.

0: Víkend nabízí v Metropoli spoustu zajímavých akcí. Na výstavišti probíhá veletrh vědy, na Trojském kanále se jede světový pohár ve vodním slalomu a na Štvanici se konají mezinárodní závody v boulderingu a taky v lezení na obtížnost. Za sportovními kláními se můžete vypravit i mimo Prahu.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: O bronzových medailích v basketbalové lize se rozhodne v moravské metropoli až zítra od 18 hodin. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1-1. Opava včera vyhrála 96-65. Seriál Mistrovství republiky v plochodrážním flatreku pokračuje zítra v Mariánských Lázních. Závod se vrací na legendární kilometrovou dráhu a start je ve 13.30. Večer v depu od 19 hodin zahraje rocková kapela Baba Head. Motokrosaři se stěhují k Pelhřimovu, více Petr Kovář.
3: Čtvrtým podnikem pokračuje motokrosový mistrák na velice náročné dráze v Pacově. V hlavní kubatuře MX1 mají zhodný počet bodů Slovák Pavol Repčák z Orionu Litomyšl a Kuba Terešák z AT Group. Tomáš Pikard vede prozatím tabulku slabší třídy MX2, ale na červenou tabulku si myslí ještě Katriňák, Radhouský, Venhoda nebo Mandis. Závody začínají v Pacově v neděli ve 13 hodin. Dopoledne uvidí diváci tréninkové jízdy.
2: Poslouchali jste páteční menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Záležitosti včerejšího rána už hodíme za hlavu a těšíme se naopak na zítřejší koncert pražského výběru Na dnech Kralup nad Vltavou. Zahrají pod Masarykovým mostem od 21 hodin. Teď je 22 po 8 raní, pátek 5. června. Máte-li něco k dopravě, číslo do bítu 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30, cestou z Příbrami na dálnici na Prahu, tak budete na 18 u odbočky na Dubno mít nehodu auta s autobusem. V Praze je bouračka na jižní spojce na konci Lanového mostu směrem na Černák, srazila se tam 3 auta a kolona je v tuto chvíli od D1 a za sjezdem na Prosek je nehoda na Liberecké směrem do centra. Jo, bouračka je tam a kolona začíná u Kbelské. A v Olomouci, Hodolanech jsou trable na křížení Hodolanské s Tovární a Lipskou. Překáží tam srážka osobáku s dodávkou. Ještě dotaz z aplikace.
2: Ahoj, nevím, co se děje v Terezíně, ale tady mraky hasičů, je to zavřený, takže trošku dopravní kolaps. Kdo můžete, tak se Terezínu vyhněte. Čau.
1: Díky za informaci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Dobrý večer. Máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes má být zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na východě 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalista Ebrima Singateh z Jablonce se stal první letní posilou Sparty. 22-letý gambijský útočník na Letné podepsal víceletý kontrakt. Influencer František Kubásek nastoupil na ministerstvo životního prostředí vedené motoristy. Pracuje v oddělení rozpočtu a zároveň je řidičem a provozuje web Inkorekt. Kuriozní nehodu řešili hasiči a policisté na kruháku mezi Debří a Podláskami u Mladé Boleslavy.
8: Traktorista tam převrátil na bok plně naložený vysoký vlak s čerstvě nasekaným zeleným krmením pro dobytek. Dvě osobní auta museli hasiči doslova vyhrabat ručně ze zelené hmoty. Kolize se obešla naštěstí bez zranění. Luboš Dvořák, Debř.
7: Žlutý dopravce RegioJet zdražil část autobusových jízdenek až o 20 korun. Nově záleží i na tom, kdy si lístek koupíte. Nejdražší jsou spoje ve špičce při nákupu na poslední chvíli. A nakonec Google aktualizoval Gemini a ve verzi zdarma je nově možné vybírat nejen modely, ale i úroveň myšlení, včetně rozšířeného režimu pro složitější úkoly. Vyšší úroveň ale rychleji vyčerpává limity. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Klasy.

Už za 20 minut zjistíme, jak jsou v tomto spavém deštivém počasí probuzeni členové kapely Mrakoplaš, zpěváka, kytarista Martin Kalenda a basák Dave Mendes, což je služebně nejmladší člen tohoto atmosférického bandu. Ale jinak se tento fanoušek Stinga narodil v Londýně a u nás už působí dlouho, hrál třeba u Janka Ledeckého. No tak vývoďák určitě zjistí víc v pořadu Rockerova rána, na Beatu startuje od 9. hodiny. Od 19.30 začíná v Příbrami, v hornické hospůdce na Marii večer s říznou muzikou, jak mi napsal Jiří. No a zahrají Iridium, Hard Rock, Šunky a taky Kryptor. Na festiáku Letňák v kině v Českém Krumově budou zítra Krausberry. No a v letním kině v Řevnicích dneska startuje rokový Slunovrat, tak zítra tam budou třeba Krucipisk nebo Fatfurt Orchestra, no a zítra třeba Hentail Corporation nebo kapela 100 zvířat. Teď Animals na beatu. Thank you.

Když jsem v této hodině hrála Pražský výběr, tak jsem vás zvala i na jejich koncert zítra v Kralupech nad Vltavou. Dneska bude kytarista Michal Pavlíček hrát účastníkům a návštěvníkům mistrovství světa v broušení skla ve sklárně v Nižboru u Berouna. No a Honza Křížek, ten se svojí kapelou zase vyšperkuje zítrejší koláčkovské závody. Třeba taky velete kolo a účastníte se akce Žernovský bike, tak si tam pak můžete užít i tuhle tu parádní muziku. Tohle to je Lešek Semelka s Blue Effectem a Avignonské slečny z Prahy. Z Beatu přejeme dobré páteční ráno, 2 minuty po 3:15.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Nikoli hodný, zlý a ošklivý, ale Martin a Dave z Mrakoplaše a Vejvoďák nám budou z Beatu promlouvat už za chviličku po zprávách na 9:00. V Ústí nad Labem si to v autě poslechnete pravděpodobně v koloně.
2: Krásné dobré ráno, Honza, ahoj. Jenom jestli můžu dopravit, v Ústí nad Labem novej most kompletně zacpáno, kdo nemusí jít do Ústí, vůbec nejezdí. Tady někde něco musí být, protože v tuhle dobu to tady normálně jezdí a teď to tady opravdu stojí úplně odevšať a všude.
1: Ano, objížďky zavřeného mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem kolabují. Z mostu Černého v Praze na Štěrbohorské radiály je kolona a dneska i kvůli odstavenému porouchanému kamionu u sjezdu z Dolních Počernic a Štěrbohol. A jestliže prcháte z Prahy po Slánské sedmičce, tak u letiště je omezení a počítejte, že se do kolony dostanete už na velkém pražském okruhu někde na půl cesty mezi Karlovarskou a Evropskou ulicí. Dobrou jízdu, vydařený pátek i nadcházející víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů. Zítra nejprve slunce, během dne začne od jeho západu přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne. Večer v Čechách místy zaprší a ojediněle i bouřka, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Sprinterka Karolína Maňasová překonala po 45 letech český rekord na 100 metrů Jarmily Kratochvílové o 8 setin sekundy. Časem 11.01 se dostala do čela letošních evropských tabulek. Sportovní lezec Adam Ondra postoupil do semifinále světového poháru v Praze. V kvalifikaci skončil 12. Do stejné fáze soutěže se dostali také Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. Ukrajinský prezident Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis s výzvou k ukončení války, nabídl osobní schůzku mimo Rusko i Ukrajinu a navrhl příměří během jednání pod dohledem USA. V Českém Krumlově musí vodáci kvůli rekonstrukci mostu v části Plešivec lodě vytahovat z Vltavy a přenášet po břehu. Omezení potrvá do 19. června, kdy má být otevřen speciální tunel na řece. A nakonec o jubilejní 30. ročník soutěže Vesnice roku je rekordní zájem.
4: Přihlásilo se celkem 245 obcí, z toho 13 ze Středočeského kraje. Nejvíce přihlášených pochází z Ústeckého kraje, odkud se do soutěže zapojilo celkem 28 obcí. Po hodnocení krajských kol proběhne v září vyhlášení hlavních vítězů. Například Kladensko letos reprezentují dva zástupci, jsou to Hopšovice a Řisuty. Honza Navrátil, Kladensko.
3: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvodák a hosté.
5: Jakou ránu po ránu mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakopláš? Rockerova rána na beatu.

0: Jakou ránu po ránu mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakoplaš? Rockerova rána na beatu.
1: Mně se líbí, jak to ten Franta, jak to Standa říká tak jako takhle hezky. Jakou ránu mají po ránu Martin Kalenda a Dave Mendes. Chlapi, hezké, dobré, krásné, příjemné ráno. Nazdar.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pozor, tak to byl jeden z nejlepších pozdravů, který jsme tady kdy měli. Já se vás tady takhle ještě upravím, protože ta zvuková zkouška, kterou jsme dělali, tak když to jde potom do éteru, tak je to pro bratu ještě něco úplně jiného. Kluci, vy jste tady dlouho nebyli. Martine, já jsem si říkal, ty jsi jeden z mých nejoblíbenějších hostů. Kde jste? Co děláte?
2: No právě proto, že děláme pořád něco, tak nemáme ani dost času, abychom chodili za přáteli do rádia B.
1: Jo,
2: no, je to smutný.
1: Tak jsem rád, že jste si našli v tom vašem nabitém programu. Jinak otázka číslo jedna. Včera jsem o tom hovořil, kde je čokoláda? Máte čokoládu?
2: Hele, člověče, čokolády jsou všechny vyprodaný.
1: Takže počkej, vy jste přišli bez čokolády.
2: Ale zase jsme přinesli LPčka a trsátka jsme přinesli. My máme
1: to je zajímavá trsátka. Věc, na kterou se dostaneme určitě, protože to je, jsou to vlastně takový kreditní karty nebo platební karty, které si nechali kluci vyrobit v Americe. A zároveň, jak to vypadá jako kreditní karta, tak jsou to trsátka.
2: Se s ní platit, ale my jsme to zkoušeli normálně, to dáš v krámu, to, ať je to všichni pořídějí, je to dobrá platební karta. Normálně můžete přijít do krámu, dát tam Mrakoplaší kartu a koukají na vás.
1: Pozor, oni jsou chytrý býťáci, takže to klidně pochopí tak, že když si vezmeš tu takhle kartu do ruky, kde máš hodinky a otočíš to, tak to určitě jde, protože ty hodinky zaplatíš, jo? Ale ne tak.
2: No.
1: Kluci, co máte nového, co se týče ranního rituálu? Já vím, že už jsme to probírali, ale stalo se od té doby něco. Dave, ty máš určitě nějaký svůj ranní rituál, který potřebuješ udělat pro to, aby si se probudil, nastartoval a mohl si vkročit do nového dne. Povídej.
3: Černý čaj s mlíkem,
1: říkal? No. Jo, když tak to tlumočí.
2: No já budu překládat. Dave má totiž takovou, on má zlínskou češtinu, takže kdybyste mu, přátelé, kdybyste mu nerozuměli, tak já to budu překládat. Říkal černý čaj s mlíkem.
1: Já jsem tomu rozuměl taky. Jak dlouho seš tady a vlastně ta čeština ti dělá takhle radost?
3: 30 let? No.
1: Ty vado, Jarda Jager byl v Americe 14 dní a mluvil anglicky jako fík?
3: No já taky čekal, to byl líp, ale...
2: A on anglicky mluví líp, jako.
1: to si myslím, že ano.
3: Já BBC. Jsem si tady...
1: To byla zvuková zkouška, ano, BBC, ale já jsem si tady na Davea připravil takový výčet toho, co všechno on dělal v Londýně, kde všude jako učil, v kontrastu s tím, co si dělal ty,
2: no,
1: ale stejně ho porazíš,
2: fakt,
1: stejně, fakt ho porazíš, ale dostaneme se na to i za chviličku, protože vy jste tady dneska oba dva v rámci, nebo vlastně jako hudební dramaturgové, můžete vybírat, co chcete, my víme, že Dave je velký, ale skutečně velký fanšmekr, co se týče Stinga, a skupiny Police, dokonce má i triko The Police. Myslím si, že to je tričko tak z roku 86.
2: 82.
1: Pardon, 82.
2: Víš, co je nejhorší?
1: No.
2: My máme spoustu jako mrakoplaších hadrů. Za normálních okolností by bylo i dobrý, kdyby občas přišel v košili, ale on v životě nepřišel jinak, než buď s mikinou Police, s tričkem Police, s čepicí Police. Prostě.
1: Takže vy investujete do merchandisingu a Dave vám na to prostě do toho hází vidle.
2: Jo, a ty naše věci prodává.
1: Jo, to jsem slyšel.
2: Na jířáku stojí v stánku.
1: V tričku Police prodává merchandising kapely Mrakoplaš. Tak vy máte album, které tady udělalo naprostou paseku, to si pojďme říct, jmenuje se Tichá radost. Ta tichá radost je proto, aby rozesílalo tichou radost, proto tam byly i ty čokolády. V některých deskách byla bílá čokoláda, ta zmizela hned, že kachna jí sežrala všechno.
2: Já jsem to chtěl říct, že byste tu neměli kachnu, tak ještě jsou.
1: No vůbec ne, tak bych to sežral já, že jo, dobře, ale ta... Ta hnědá, ta hořká, ta se držela jako trošku díl, ale jsme se tak o dva dny. A fakt to bylo hezký, protože vy jste přinesli spoustu desek, kde ty čokolády byly, ale já už jsem pak do éteru rozdával jenom CDčka, protože ty čokolády prostě už... Ano.
2: Ještě jsme měli dobrý červený víno. My jsme si totiž říkali, co ještě udělat jako tu tichou radost, co udělat jako další tichou radost, krom té muziky, tak nás napadla ta čokoláda a to víno.
1: A to je ale vlastně už jenom v kombinaci toho, že si dám to červené víno, ale tu čokoládu už si jenom představuju, protože už není. Je vyprodaná. Hold, budete muset něco dorazit, nějakou edici, prostě jakou speciální.
2: No něco uděláme, no my teď připravujeme postupně, teda ono to jde pomalu, ale připravujeme už další desku, takže uvidíme, třeba myslíme zase nějakou kravinu jinou. No.
1: Dobrá, tak tichou radost, z tiché radosti.
2: Pojďme.
1: To já umím.

0: To byla tichá radost od skupiny Mrakoplaš. Zrovna shodou okolností Dave Mendes a Martin Kalenda ze skupiny Mrakoplaš jsou hosté Rockerova rána. Jenom to, jak jsem vlastně vám říkal, už když jsme se viděli tady u nás v backstage, když se to tak řekne, tak jsem říkal, že vlastně Martin vždycky porazí Davea. Protože, a teď jako, že jsem včera šel na vaše stránky a našel jsem si tam, že ty vaše profily a u Davea to je prostě monstrózní profil, nádherně, to i zní, jo, prostě on byl v 90. letech hudební režisér a učitel na South East London College, Rose Bradford College, Weekend Arts College v Londýně, stejně tak byl v Greenwich Young People's Theatre, Tower Hamlets College, The Young National Trust Theatre a City Islington College v Londýně, jo, pozor, to je vizitka jako bejk. A na to Martin. V roce 82 sbor Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka.
1: Je to tak.
0: Ano. A to je všechno, jo? Nebo bývalo by to bylo všechno pro srovnání. Jenomže u Davea tam chybí zásadní věc, kterou ty tam ale napsáno máš. Mezi lety 83 až 87 člen souboru Bambini di Praga. A to Dave, ty jsi v Bambini di Praga nebyl a tudíž teda v souboji, co se týče vizitek, tak musíš prohrát, protože to je samá kolíč, jo, tohle sto, ale Bambini di Praga, Hergot, to je. Co?
1: To je pravda, to, na to se nedá zapomenout.
0: Kolik ti bylo? 10, 11, 12?
1: No, nějak, než jsem začal mutovat. Já tam byl samozřejmě do té doby, než jsem začal mutovat.
0: Pak se to nějak probíralo, kdo mutuje, už to může...
1: No tak prostě už to nezvládáš, no. Mm-hmm. A já jsem byl ještě v takový odnoži Bambín, Belcanto di Praga.
0: Belcanto di Praga, ano, mám to tady.
1: To byli solisti Bambín. A zatímco ty Bambini di Praga to vedl ten...
0: Kulinský?
1: Mladší.
0: Ano.
1: Tak Belcanto vedl ještě starý pan Kulínský, Bohumil.
0: Aha.
1: A to byl teda borec. No.
0: Jak se do Bambini di Praga kluk jako ty dostal? Jako odkud? Samozřejmě musí umět zpívat, ale na to musí někdo přijít, ne? To ti musí někde v té škole objevit, nebo
1: no,
0: jak to?
1: No, prostě musíš být dobrý, no.
0: No to jo, ale když jsi dobrý v Ostravě.
1: Ne, je to,
0: nebo v Třeboni. Hele,
1: náhoda, jo. Protože my jsme se v tu dobu přestěhovali do Prahy a z Ostravy, ne. Přestěhovali jsme se do Prahy a na Praze 10 s chodou okolností tam ještě vlastně dělala paní Kulínská, dělala nábor dětí na školách Prahy 10.
0: Aha.
1: Takže přišla paní Kulínská do tříd a ptala se, kdo by chtěl, tak jsem zvedl ruku, no, tenkrát.
0: A tam to stačilo jenom zvednout, ale musel si, že ho, prokázat nějakou kvalitu.
1: Samozřejmě, no, prostě jako... ten, kdo zvedl ruku, tak šel potom v podstatě na nějakou zkoušku, rytmické zkoušky, intonační zkoušky a tak oni si z toho vybrali ty, kteří budou členy.
0: Byl jsi vybrán.
1: Členy.
0: A prostě to je, jako CVčku, to je věta jako prase, prostě Bambini di Praga, no. Martin Kalenda.
1: Ale promiň, jako Dave umí jako úžasně zpívat. On má teda tu afrikánskou angličtinu, v tom to umí jako nejlíp. A teďka připravujeme první písničku s Davem, In the Jungle se to bude jmenovat.
0: Jako. Jak Dave teďko kouká, protože já si myslím, že tak 95% tomu, co to říkáme, rozumíme. Teda rozumí Dave. Nebo 100%?
2: Ano.
0: Jo?
2: Ano.
0: Tak si dělá srandu s tebe teďko. Ne, je to dobře, že tohleto funguje, ale Dave, jak to, že ty nemáš žádný záznam z nějakého pěveckého souboru? Taková persona. S Jankem Ledeckým si hrál takový leta.
3: No, to je jako... Co myslím řekni, jako... Co myslím řekni, jako...
1: No ne, jako proč jako nespíváš? Jako,
3: jo,
1: proč měl nevím, back vokalistky a ne tebe? Jako?
3: Já nevím, jako můj africký jako hlas... Agade. A myslím, že to je pohodě, ne?
0: To je naprosto v klidu. No, proč vy tam nevyužíváte jeho cinknutýho?
1: No, na té nový desce to bude samozřejmě.
3: Na pitáky jsme krátký, na pitáky jsme malý paký.
0: Ano,
3: je to tak...
0: Je vidět, že kolik 12 let u Janka Ledeckýho v kapele, nebo kolik? 23 let tam hrál?
3: No.
0: No, takže to trošku zanechalo.
1: Zanechalo, no. No.
0: Tak to se musí znát s Ester taky, že jo?
3: No,
0: to je prima holka, viď?
3: No, my jsme jako...
0: Na tom prkně prostě, jo, na těch lyžích,
1: jak ona zjí. Učila tebe na prkně nebo tý angličtinu?
3: Angličtinu.
1: Jo.
3: No.
1: A na prkně umíš?
3: A tak trošku.
1: Jo, dobře,
0: no. Jo, a tak trošku. A tak trošku.
1: No, to je ta zlínská právě, víš? To je ta zlínská.
0: Tam, on nemá problém tu češtinu polknout. A tak trošku.
3: Já byl pět slivovice. A...
1: Jo, to je první slovo, který jsem uměl. Pivo a slivovice. No my jsme hráli v Jihlavě, prosím tě. A samozřejmě on byl středobodem celého vystoupení.
2: No tak, když se na něj podívej, že jo.
1: Protože prostě stačilo říct, že neumí česky a že umí jenom dvě slova, což je pivo a slivovice, a všichni mu to začali nosit. Takže když jsme pak jeli zpátky, tak si chtěl celou dobu zpívat ty petáky, ale to bylo k nevydržení.
2: Prostě. Petáky, na petáky no. Jsme krátký. Kluci, jaká bude další? Mám tu napsáno déjà vu, nebo déjà vu?
1: Déjà nevu. To je taky z té desky Tichá radost a to byl vlastně první single. My jsme si mysleli, že když sem dodáme do rádia být první single, který jsme vybrali jako takový ostřejší z té desky, ano. Takže se to sem hodí a místo toho se tady nejvíc hraje ten
2: Underwood. Se hraje nejvíc, no, protože ono to má, jak jsem říkal, takovou jako super náladu, člověk se do toho zaposlouchá a je to tak akorát dlouhý, protože většinou ty bluesové věci nebo blues rockové věci tak někde až po 7. minutě začínají jako se tam něco dít, jo, a v okolo 9. minuty přijde solo a pak to jde 3 minuty do fejdu, jo. Ale Underwood 35 je 5minutovka ani ne, nebo tak nějak, a tam je celý ten děj je od začátku až do konce, takže možná snad proto, no. Nálada té písničky rozhoduje.
1: Z toho radost, my jsme se o tom xkrát bavili, že vlastně člověk si může naprojektovat, co bude chtít, ale vlastně pak se ukáže jako jinak. To, že je tady pro rádio nejlepší Underwood a to, že se lidem líbí a v podstatě často chodí na koncert a říkají si o ní, je pro nás jako úžasný zázrak, protože to prostě není naplánovaný a to je to nejlepší.
2: Já řekl to krásně. Tak déjà vu? Pro někoho dokonce i déjà vu.

0: Radio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Další.
5: Tak, co pak vás k nám přivádí?
6: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
5: Ukažte. Aha.
6: Je to vážné?
5: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
6: Co to je?
5: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
1: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
7: Jen to trochu leze do peněz.
1: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin na Rádiu Beat.
8: Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes má být zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů.
10: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Čeští atleti se představili na diamantové lize v Římě. Sprinterka Manuel doběhla na 400 metrů druhá v osobním rekordu 49,77. Oštěpař Vadlejch byl devátý, výškař Štefela osmý a tyčkařka Švábíková šestá. V knihovně Václava Havla končí její zakladatelka Dagmar Havlová. Důvodem jsou spory donátorů právě s bývalou první dámou. V Brně se do běžného provozu MHD vracejí historické a retrovozy. Od července se přidá i tradiční historická linka H4.
11: Na tramvajové lince číslo 10 pojedou typy K2, T2 a T3 a na trolejbusové lince 32 pak typy 14TR, 15TR, 21TR a 20TR. Tolik pro odborníky. Pro nás lajky to budou jistě krasavci, kteří nás před mnoha lety vozili do školy. A po skončení nezbytné výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede historická linka H4. Ta bude v provozu o víkendech a nabídne svezení historickým vozem typu Dřevák. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
9: Praha připravuje vyhlášku, která by umožnila městským částem zakázat zábavní pyrotechniku. Nový návrh omezuje i výjimku pro novoroční oslavy. A nakonec Microsoft představil nové AI modely, které ho odpoutávají od závislostí na ChatGPT. Ukázal přemýšlející model, rychlou programovací AI a vylepšené systémy pro přepis řeči a syntézu hlasu. To byly krátké zprávy.
1: Jakou ránu po ránu mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakopláš? Rockerova rána na beatu.

0: No, kluci, je tady stále Martin Kalenda, Dave Mendes ze skupiny Mrakoplaš. Tohle byla, nebo byla, ano, byla skupina Police. Yes. Toho jsem si jako všimnul. A když začali hrát Police, tak Dave, protože se mu rozsvítili ty očička, jo, kdyby měl býval nějaký vlasy, tak by si krásně jako se mu rozevlály radostí, že ty máš rád Police a Stinga.
1: Ano, ano, co? Už je 40 let poslouchám.
0: Jo. No. Jak jsi se dostal vlastně ke Stingovi a k Police? Protože ta cesta není automatická. K tomu se jako dostane jenom Funchmaker.
1: No, protože jako, baví mě jako punk.
0: Baví tě punk, jasně.
1: No, ale jako ten Police je compromise, jo. Jako ten není tak brutální, ten není tak...
0: Je to takový něžnější.
1: No.
0: Máš rád takový něžní věci,
1: no,
0: jo?
1: Ano.
2: Kočičky má třeba rád.
0: Já ho mám rád.
1: Ten... Vláčky.
2: A vláčky.
1: Ano.
0: Jako takhle, kdo má rád kočičky, tak má rád logicky vláčky. Že?
2: A jinak Dave každý ráno, mimo jiné, to je další z jeho rituálu, on každý ráno čeká, že mu ten Sting zavolá.
1: Ano. A Mrakoplaš.
0: V ten moment, kdyby jako zavolal Sting Daveovi, tak Mrakoplaš čau, jako konec.
1: Peníze.
0: Takhle, on by ti ale mohl nabídnout spolupráci. Já si myslím, že Sting nedává peníze, že u něho hraje jenom ten, kdo...
1: Tak stejný, ano, jako kolik platit na DVD.
2: Ale to my mu taky nedáváme peníze, že jo.
0: Takže to je v podstatě to samé.
2: No, přesně tak. Když přišel do kapely, víš, tak říká, kluci, nemyslete si, že u vás budou hrát za 5 kilo. A my jsme mu s Pavlem říkali, no to nebudeš, no.
0: Ani za 5 kilo.
1: Já počekám si na účet.
2: No, čekej.
0: Ne, on vlastně dneska Dave přišel do rádia, že by tady měl nastat nějaký coming out, že by si mu řekl, tak Dave, za tu dobu, co hraješ v Mrakoplaši, tak tady máš 5 kilo.
2: Ve zlotých, ale.
0: No, Klucka, vy máte příští týden, je to tak?
2: 14. v neděli, takže příští neděli.
0: Příští neděli máte festival,
2: ano.
0: Kde budete rozdávat tichou radost. Ano. Co to je za festival, proč a kam a jak?
2: Víš o tom něco, nebo to mám říct?
1: Ne, ty asi.
2: Jo,
0: on má tu zlínskou anglou.
2: Na Břevnově, v KC Kaštan, jak je tam ten starý barák.
0: To bude v Praze někde, ne?
2: Praha.
0: Jasně.
2: Tak na zahradě toho KD Kaštan bude od 15 hodin v neděli 14. června festival Tichá radost.
0: Mm-hmm.
2: My se tím festivalem snažíme, krom toho, že chceme dělat lidem tichou radost, když tam přijdou, tak vracet kapelám, který nás pozvali během naší šňůry, když jsme dělali vlastně představování té naší desky.
0: Jasně.
2: Tichá radost, tak jsme byli po celé republice a mnohde jsme hráli s místníma kapelama. Tak,
0: zadarmo samozřejmě.
2: No ne, ono to bylo k nezaplacení, to prostě zase musíme říct. No takže teďka těm kapelám vracíme jejich laskavost a bereme je k nám do Matičky Prahy a bude tam s námi hrát Poslední šance, Míry o šance.
0: Ano.
2: S nima to vlastně spolu pořádáme, protože shodou okolností Pavel Pták, frontman Mrakoplaše a já v té kapele taky hrajeme.
0: Mm-hmm.
2: A hlavně tam bude Alibaba z Olomouce, to je úplně úžasná kapela, málo kdo ji tady v Praze zná.
0: Tak Alibaba, odkud vody do tady z Olomouce, že?
2: No, mohla by třeba z Číny, ale tak to ne, ty jsou z Olomouce. Je to výborný trio. Potom další skvělý trio z Vysočiny, to se jmenuje Rendezvous, to je něco mezi jazzem, blues a folkem, ale fakt to je nakoplý jako blázen. Teďka vydali zrovna novou desku, takže mají našlápnuto. Pak přijedou ještě z Brna Ivo Cicvárek s kapelou Živo a Lada a kapela, což je nový projekt, který je hodně specifický a má úžasnou atmosféru. Takže tím, že se ten festival jmenuje Tichá radost, troufám si tvrdit, že i splňuje to, že to nebude nařvaný, ale bude to fakt jako příjemná muzika, no, která nebolí.
0: A... Je to nedělní, že jo? No, nedělní odpoledne, já si myslím, že to je pozvánka. Už teďko, jak jsi mi to vyprávěl, tak je tam vlastně kapely, který člověk, jako to si přiznejme, nezná,
2: no.
0: Ale ty, jak jsi to podal, jak je to nakoplý, jak je Lada nový projekt, já bych se klidně šel podívat.
2: No, jako... Proto tu jsme, abychom o tom dali vědět, protože málo příležitostí je, kde můžeme říct něco tak hezkýho o tak pěkných kapelách, jako jsme my a ostatní.
0: To si řekl nádherně, prostě. To, sleduješ to, Dave, takhle se to dělá. To je marketing.
1: Bude.
0: No, ty tam budeš taky.
1: Bude. Taky. Já tam taky
0: Dave tam bude, bude mít otevřený stánek s merchandisingem.
1: A protože... za peníze kolik?
2: Prosím tě, 5 000 liber tam budeš
1: mít. Aha, dobře, no, určitě tam bude.
0: To nejsou špatný peníze, ale takové 5 000 liber.
1: Koupím vláček.
2: Hele, tohle to už máme ale vymyšlený. On vždycky se zeptá, kolik za to je. Já mu řeknu, kolik za to je. on přijede a pak už to necháme bejt. No. On vždycky pošle fakturu, já mu ji nezaplatím.
0: To je spravedlivý.
2: No. Každý udělá něco. No.
0: Co bych chtěl.
2: No, přesně. No. No ne, ale zkrátka, ještě zpátky k tomu festivalu. Prostě začne to ve 3 hodiny, skončí to v 21 hodin, bude to na zahradě. Kdyby náhodou bylo tak hezky jako dneska, tak máme i mokrou variantu, protože nahoře je normální koncertní sál.
0: Dáte přes komba igelit.
2: Jo, to hraje nejlíp. Takže jako bude se to, budeme hrát za každého počasí,
0: ano.
2: Buď vevnitř nebo venku. No a minulý rok jsme měli první ročník, ten se fakt jako povedl a právě proto jsme si říkali, že asi má smysl to zkusit znova, dokud se nám bude dařit, tak to prostě budeme zkoušet znova.
0: Myslím si, ale taková pěkně přehozená velká růžová nebo žlutá pláštěnka přes Daveovo basovou bednu, jak by to vibrovalo, tak by to vzneslo možná nový svěží vítr do té muziky. No. Dělalo by to takový to...
2: A takhle ono hraje furt, jako...
0: Tak je tady skladba Sedím s tátou z desky kapely Mrakopla Tichá radost. To zní dobře, ten název.
2: No.
0: Jsi tak říkal, prosím, kdy já jsem naposled seděl s tátou. No, jako v base ne, teda jsme nebyli v
2: Krimi. Já jsem právě si říkal, že jsi z Plzně, ne? Tak jo. Na Borech někde nebo?
0: Ne. Zatím, ne. Když jsme s tátou někdy seděli, tak to nebylo v kriminálu.
2: Ne, jako Tichá radost, celá ta deska je o, a jak už teda název napovídá, je o různých tichých radostech. Tuhle písničku napsal Pavel Lipták a on opravdu má radost takových těch věcí, které třeba na první pohled nejsou vůbec vidět. No a poté, co se jeho tatoušek dostal z covidu, tak pro ně je prostě úžasný už jenom to, že si s ním může sednout k jednomu stolu a bejt s ním. Takže i o tomhle tom je písnička Sedím s tátou.

0: Rockerova rána na beatu.
1: Tohle byla skladba, kde zcela vzácně se ta basa s tím bicím, s těma bicím jako shodla. Jo, tam to krásně jako bylo vidět, že se to povedlo.
2: Chlapci dělají, co mohou. Teda je pravda, že od té doby, co s námi hraje Dave, tak aranže naznali mírných změn.
1: A kecaj do toho, že jo?
2: No jasně, no, ale on to jako obohacuje ty věci a teda musím teda říct, že na místech, kde opravdu občas i otočím, co se tam děje a jo, mám z toho radost. Tak.
1: Ne, bylo to skvělý. Jenom chci říct, vy tady máte, protože jste přinesli ty kreditní karty, z kterých jsou trsátka, na to se ještě dostaneme, přinesli jste LPčka, ale i zpěvník. To se už dneska málo kdy vidí, navíc ten zpěvník, když to takhle Martin odevře, vy to nevidíte, tak je plný notových záznamů.
2: Ano.
1: A ty jsi říkal, že s Davem je s tím spojená nějaká věc, nebo?
2: No je, no, tak totiž krom toho, že jsou tam ty noty, tak pro znalce či neznalce jsou tam i všechny solové party, jsou tam samozřejmě akordy. Hmm. A když k nám Dave nastoupil, tak tenkrát byl náš basák Petr Maršík nemocnej, takže Dave vlastně do šňůry naskočil asi týden předtím, než jsme vyráželi. Takže jsem musel všechny ty věci z té desky velmi rychle naučit.
1: Z not?
2: Ne, on se to naučil prostě poslechem, takže měl jenom prostě tu nahrávku, no, a z toho se to učil.
1: To je právě to tady, to South East, no, jasně, London College, no, Rose Bradford jako, College, Weekends Art College v Londýně.
2: Proto to studoval, aby mohl hrát s náma, ale co na tom bylo smutný, my jsme potom byli na jednom rozhovoru v rámci nějakého živého přenosu a představoval jsem tam těm posluchačům a těm lidem, říkám, máme tady zpěvník, dej si to takhle, vzal do ruky, otevřel to a říkal, ty vole, nebo ty jak...
3: No, řekni tam to... jsou všechny akoudy, ježišmarja, tak proč já musím učit, když je to napsal.
2: Prostě...
1: Co říkal?
2: No. Prostě říkal, tak vy tady máte hotový zpěvník s akordama se vším a já jsem se to musel učit jako poslechem.
1: Proč se mi
2: prostě
1: to nedali?
2: Ne. Tak to chvilku vypadalo, že s náma dlouho hrát nebude, ale dopadlo to dobře.
1: Já si myslím, že ale tohle je možná i lepší cesta, ne? Když si to naposlouchá a podle toho, jak to slyší, tak to zahraje. A potom v těch notách si to může jenom potvrdit, že jo?
2: No ale jako nemyslí si, on má před sebou ty noty pořád, který si udělal ty záznamy. On teda to má napsaný, že vždycky tam má, jako, jak má tu pětistrunnou basu, víš, tak tam má vždycky napsaný, na kterou strunu má hrát.
1: Ano, píše si čí.
2: Takže B, B, B, B, B, B, G, G, B, B, B.
1: Ne, myslím si, že tahle metoda je správná, že horší by bylo, takhle, když on si to vlastně naposlouchá a pak si to v těch notách potvrdí a hraje to, je super. Horší by bylo, kdyby hrál podle not, ale úplně něco jiného. Jo, že by si tam do toho...
2: Stačí, když se mu zamotají papíry, jako to bys nevěřil, co se všechno stane.
1: Třeba přijde čas, kdy Mrakopláš bude potřebovat prodejvat takového toho obraceče, který ho vidíš, když hraje někdo na klimpr v nějakém symfonickém orchestru, přehazuje listy. Jo? Ale to je hrozně důležitá práce. Vem si, že když tě ten klavírista naštve třeba v backstage, tak si řekneš, že přeložím mu to o vteřinu díl.
2: A nebo to by mohl dělat náš bubeník Pavel, protože on stejně ty bubny hraje tak, že by bylo lepší, kdyby převracel struny.
1: To se ale hodí, protože teď je tady lament, jste připravili, no, ano, a to je vlastně ano, bubeníková, ano, bubeníkův majstrštyk.
2: Bubeníková specialita. My máme zpívajícího bubeníka. Pavel Douša je úžasný v tom, že krom toho, že hraje velmi citlivě, tak k tomu umí zpívat. Mimo jiné, to je jeden z těch důvodů, proč musíme dát nějakou píseň Daveovi, protože vlastně tím pádem budeme zpívat všichni čtyři a budeme už jak Beatles. Jako. Ale Pavel má svoji písničku Lament a ta mu byla napsána na míru. Tak teda jako na Pavla. Ale
1: kdo prostě... mu ji napsal?
2: Já jsem mu ji
1: napsal. No hergot ty.
2: To se ale neříká.
1: Tak pojďme si to poslechnout, jak je psaná píseň na míru. Lament.

0: skladba skupiny Mrakoplaš se jmenuje Lament. Martin Kalenda a Dave Mendes, zvaný Kuro Jiménez, je stále hostem tady ve studiu Rádia Ví. Mně to tak jako přijde, jo. Pamatuješ si Kuro Jiménez, hrdina našeho mládí? Už si ani nevím, co oni vlastně dělali. Byla jaká parta? Nevím, ale Kuro Jiménez je asi zbojník, to byl nějaký.
1: No a jako indiánská, ne? Nějaká, že on byl...
0: Já ti nevím, jako Sandokan, tam jsem si jistý v kramflecích, jako Sandokana bych dál, jo.
1: A ten, ten měl vedle sebe Janéze, ten neměl Kuro Jiménezé.
0: Ten asi ne, ale on šel po tým Perles Labuano.
1: Ano, jo. Ano.
0: Ale po kom šel Kuro Jiménez, si nepomínu, ale od dětství vím, že to je prostě Dave Mendes je Kuro Jiménez. Kluci, k těm trsátkám, vy to máte tady před sebou, je to placka plastová velikosti kreditní karty, ona i tak vypadá, jako kdyby to měla být kreditní karta. Ano. Myslím si, že když přijdete do hotelu, nějaký trojhvězdy, čtyřhvězdy a otevřete dveře, tak to po vás chce, aby tu kartu jste vložili do takového slotu, aby se rozsvítily světla a fungovala elektrika. Tohle může být náhrada.
1: Může.

0: Její nevýhodou bylo, že těch karet jsme si museli objednat 10 tisíc. Takže dostal Pavel obrovský balík s 10 000 kartama, což jako k jeho narozeninám to je jako fajn, on to využije, ale přece on to nevyužije tolik. Tak jsme to už potom začali trošku jako nabízet i někomu jinému, než jenom Pavlovi. Jo. Výborný je to, že ty vlastně můžeš ty trsátka, které jsou součástí teda té karty.
1: Oni jsou tam prolisovaný.
0: Jsou tam prolisovaný. Ty můžeš jako vymačknout.
1: A hrát.
0: A hrát, anebo je potom zase vrátit.
1: A to je super, protože jo? Ty si tu kartu dáš do peněženky, nebo klidně do Texasek, že jo, do zadní kapsy, jasně. Do přední, to jedno. A máš ty trsátka furt u sebe.
0: Jo, jo. Jako pravda, jsou materiály, které jsou na hraní lepší. Třeba achátový trsátka.
1: Dostali jsme zprávu.
0: Jo? Jo, ale jenomže s nima nezaplatíš.
1: To
0: prostě.
1: Ne.
0: Jo?
1: Tady navíc, s tím jako navíc jo, tohle, ne? Když pustíš na zem, tak se tomu nic nestane, ale achát, to je extrémně křehká záležitost, se ti rozlítě na tisíc kusů.
0: A ještě druhá věc je, jak vlastně ty trsátka jsou tam vylisovaný a na každém je nějaký z těch našich krásných obličejů, tak když by se ti čerou náhodou jeden nelíbil,
1: tak můžeš... Ano, je to prostě... jo, je to, jako když si představíte, jak byly dřív SIM karty, ty byly vlastně na podobných kartičkách, ty jsi to jenom vylomil a potom jsi si to prolamoval podle toho, jakou velikost si chtěl, tak na tomhle principu vy máte trsátka a je to logisticky super věc. Tím pádem končí takový to nalepování a trsátek na mikrofonní stojany, když tam máš třeba 15. Ty máš svoje vlastní trsátka na svojí vlastní kartě, na svý vlastní zadku.
0: Ano.
1: A hraješ.
0: A když to potom házíš do těch fanoušků, tak oni fakt mají pocit, že jim házíš platební karty. To prostě... No a ještě navíc je to limitovaná edice, takže ono až nám dojdou a oni prostě už se to tenčí. Jo? Hmm. Ono to nevypadá, ale už se to tenčí. Až dojdou, tak už žádný další nebudou.
1: No to je právě ono. No kluci, já jsem hrozně moc rád, že jste přišli, protože podívej se, hele, 58, to je
0: fakt,
1: když, no jasně, no,
0: jsme nic neřekli o tom festivalu. Jako,
1: o tom festivalu jsme mluvili příští týden, říkali jsme, že to je pod Kaštanem.
0: 14. června. No. Uvádí to, ty tam budeš hrát taky, Dave, prosím.
2: Ano,
0: tě,
2: já tam bude, ano, Sunday the 14th of June.
1: June.
0: Jo,
2: teď, yeah,
0: teď to bylo bude. Anglicky. Vlastně my jsme světoví teďka vlastně. Vidíš to? To jenom kdyby tady byli nějaký...
2: A my jsme tam taky, jo.
0: My jsme tam
2: Mrakopleš. A první nebo jako poslední?
0: Mrakopleš tam bude hrát jako...
2: Jako
0: superstar.
1: Jako superstar. Pak, se mi líbí v těch amerických rádích, neříkají, když jsou ty rozhovory, tak tady padá takový jako, ty mluvíš, já říkám aha. A tam neříkají aha, a říkají sure.
0: Sure. Jo, ale Dave říkal, že Američani neumí anglicky teda, ale...
1: Takhle mluví, jo?
2: Ano, britský.
1: A čím jste si nadělal spoustu přátel teďko mezi americkými posluchači Radia Beat a je
0: že
1: to?
0: Že tady těch amíků je docela dost.
2: Radio Beat, the best radio station in the country.
0: Jako má pronunciation.
1: Má to prostě, ty máš v tom hlase to, co je zapotřebí.
0: A ty už to někdy dělal tu angličtinu, viď? Jako.
2: What?
0: No tak prostě, počkej, ty... 14. to je neděle,
1: no.
0: Jo, u Kaštanu, festival Tichá radost, bude tam Rakoplaš a spousta dalších skvělých kapel. Začínáme v 15 hodin, mimo jiné uvádí to náš frontman Pavel Lipták, on prostě je s Mirkem Ošancem moderátorské duo. A dokonce tam budeme mít, workshopy dva, jeden povedu já, jak se organizuje festival, takže hezky. Když to bude hrozný, tak aspoň uvidíte, jak to nemáte dělat.
1: To je dobrý.
0: A druhý workshop bude Michal Bulíř, což je teďka člověk, který textuje na desky Michala Prokopa, tak tam bude mít textařskou dílnu. A mimo jiné na pár věcech od Mrakoplaše je taky podepsaný. Takže...
1: Já jsem věděl, že přetáhneme, ale že teď je už jenom minuta po desátý, takže teď už je to jedno. Ani nemusíme končit. Teď jsme prostě přetáhli tak, že už je to tak daleko přetažený, že už to nikdo nezatáhne zpátky.
0: Jo, tak
1: ale
0: proč ne, no.
1: Zase pozvánku jsme udělali.
0: Děkujeme.
1: Takže si myslím, že jo.
0: Děkujeme.
1: A navíc, jinak děkuju, že jste kluci přišli a děkujeme. Poprosil bych Davea, kdyby to celý mohl završit jakoby uvedením té skladby, pochopitelně ze zlínskou angličtinou, jestli by to dokázal. A řekl by na konci s tím přízvukem, jak si udělal před chvíličkou, to Best Radio in the Country, tak aby si řekl, tohle je dnešní poslední píseň kapely Mrakoplaš a jmenuje se Takhle si to chtěla.
2: This is the last song for today. And which one is it called? Which one?
0: Počkej, ty vole, ty říkal takhle.
1: Tam to ty vole nebylo, já jsem neříkal ty
0: vole. Jo, to jsem...
2: Takhle, jestli chtěl. Takhle, jestli ty chtěl.
1: Takhle si to chtěla, ano. Takhle jsme to chtěli. Čau, kluci. Nazdar.
0: Děkuji.
1: Ahoj.

0: Tohle byla tedy dnešní, nebo aspoň pro tuto hodinu poslední mrakoplaší píseň, takhle si to chtěla. 6:30 končí rockerova rána, my to doženeme, slibuju. Martin a Dave stále ještě ve studiu smějící se a to je dobře. Za chviličku zprávy s Petrem Šimáčkem po zprávách Van Halen, Dave Bowie a nebo třeba Jiří Schillinger. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, v Třebíči, v Bráfově třídě se srazila dvě osobní auta, nebo na Bráfově třídě správně. V Děčíně v Kamenické ulici se řeší bouračka dodávky a nákladního auta. Na Tachovsku v Chodové Plané v ulici Pohraniční stráže se srazilo osobní a nákladní auto. V Plzni v Majerově ulici je silný provoz skrze havárku dvou osobáků. A ještě Most ulice Jana Evangelisty Purkyně. I tady je dopravní nehoda osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů. Zítra nejprve slunce, během dne začne od jeho západu přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne. Večer v Čechách místy zaprší a ojediněle i bouřka, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští fotbalisté porazili v generálce před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Vítěznou branku dal v 72. minutě Chorý, trefili se i Šik a Višinský. Tenistka Nicole Bartuňková postoupila na turnaji WTA 125 v Birminghamu do čtvrtfinále. V českém derby porazila Gabrielu Knudsonovou. Jakuba Menšíka pak dnes čeká životní zápas, více Petr Plintovič.
3: Jakub Menšík se dnes odpoledne utká o postup do finále Roland Garros se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Utkání na hlavním pařížském kurtu Filipa Chatriera začne v 14:30. Pro Menšíka to bude na grandslamovém turnaji první semifinále v životě.
2: Ústí nad Labem dnes ráno skolabovala doprava kvůli zúžení u opravovaného Benešova mostu. Řidiči, včetně lidí v hromadné dopravě ze Střekova, stáli v kolonách kolem 45 minut. Policie proto dočasně zrušila semafory a řídí dopravu sama. Americký prezident Trump oznámil stavbu velké promenády u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Doslova řekl, chtějí tomu říkat Trumpova promenáda, ale nevím, jestli do toho chci jít. Bude to ale krásné. A nakonec Microsoft přiznal, že vadné ovladače třetích stran ve Windows mohly roky nenápadně snižovat výkon a výrazně zkracovat výdrž baterie notebooků. Největší potíže se projevovaly ve spánkovém režimu, kdy zařízení zůstávalo aktivní a vybíjelo se i v zavřeném stavu. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvoďák a Van Halen.
0: Rock.

Tady Brian May nepotřeboval trsátko, hrál mincí a je to samozřejmě i slyšet. 7 minut před půl jedenáctou dopoledne, jenom návrat, co se týče dnešního rockerova rána, kdy hostem byl Martin Kalenda ze skupiny Mrakoplaš a jeho spoluhráč basák Dave Mendes, kterému jsem tady v nestřežené chvilce řekl, že je Kuro Jiménez. A tak jsme se do toho zamotali, že vlastně známe všichni jméno Kuro Jiménez, ale o čem ten seriál vlastně byl, jsme nedokázali si vzpomenout. Michal Schořálek mi poslal krásný rozbor toho, jak si to pamatuje z těch 80. let. Kuro Jiménez byl španělský televizní seriál, který byl poprvé vysílán na La Primera Cadena Televisión Española v roce 76 a jeho hlavním tématem bylo andaluské bandolerismo, tedy životní styl banditů 19. století. Konkrétně se děj seriálu odehrával v pohoří Ronda. Michalovi děkujeme, teď už si tak nějak zase vzpomínáme na to, kdo to byl Kuro Jiménez. Teď je tady skladba, která se jmenuje Šípková růženka od Jiřího Schillingera a vzhledem k tomu, že tam Jiří Schillinger zpívá ještě Spí a spí zámek Šípkový, tak je celkem jasné, že 100 let ještě neuplynulo, když spí.

Big Beat. Big Beat naživo.

0: Oleživák skladby Flying in a Blue Dream od Joea Satrianiho v programu Rádia Beat. 2,5 minuty po 10:30 dopoledne. Za chvilečku jsou připraveni Led Zeppelin, taky Nirvana, anebo Sting, kterého má rád Dave Mendes se skupinem Mrakoplaš, jak jsme se dozvěděli v Rockerovi ránu. Ale co mě teda překvapilo, tak je jedna pasáž v menšinových sportech, které připravil Petr Šimáček. Za chvilku si je určitě poslechněte, protože německá běžkyně Joyce Hübnerová vytvořila světový rekord v počtu maratonů uběhlých bez přestávky. A to číslo je tak ohromující, že podle mě kolikrát je spousta z nás, který tak často po sobě ani nešli často do práce, jako ona po sobě bez přerušení uběhla ten maraton. Tak si to poslechněte za chviličku na Beatu.
1: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
4: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
5: 11.
4: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
3: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo. 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11:11 v pondělí po 11. večer na Beatu.
6: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
7: Německá běžkyně Joyce Hübnerová vytvořila světový rekord v počtu maratonů uběhnutých bez přestávky. 38-letá Berlíňanka zvládla 367 maratonů během 367 po sobě jdoucích dní a překonala dosavadní rekord. V běhání pokračuje a chce se dostat až na 495 maratonů v řadě. Čeští raftaři získali na mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině 5 bronzových medailí. 3 cenné kovy vybojovala ženská posádka RK Troja, další 2 přidala smíšená posádka české reprezentace v raftingu. Šampionát se jel na řece Vrbas u Banja Luky. Evropský plochodrážní challenge na travnaté dráze v německém Bielefeldu předčasně ukončil déšť. Zvítězil britský jezdec James Shanes, jediný český reprezentant Jan Hlačina skončil 18. O bronzových medailích v basketbalové lize se rozhodne v moravské metropoli až zítra od 18 hodin. Série mezi Opavou a Brnem je po 2 zápasech vyrovnaná 1-1. Opava včera vyhrála 96-65. Seriál Mistrovství republiky v plochodrážním flatracku pokračuje zítra v Mariánských Lázních. Závod se vrací na legendární kilometrovou dráhu a start je ve 13:30. Večer v depu od 19 hodin zahraje rocková kapela Babahead. Motokrosaři se stěhují k Pelhřimovu, více Petr Kovář.
8: 4. podnikem pokračuje motokrosový mistrák na velice náročné dráze v Pacově. V hlavní kubatuře MX1 mají zhodný počet bodů Slovák Pavol Repčák z Orionu Litomyšl a Kuba Terešák z AT Group. Tomáš Pikard vede prozatím tabulku slabší třídy MX2, ale na červenou tabulku si myslí ještě Katriňák, Radhouský, Venhoda nebo Mandis. Závody začínají v Pacově v neděli ve 13 hodin, dopoledne uvidí diváci tréninkové jízdy.
7: Poslouchali jste páteční menšinové sporty.
6: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byla Nirvana a Lithium, za 10 minut bude 11 hodin dopoledne, další porce pozvánek, býťáci, býťačky a býťatka, zítra vystoupí Reggae Jam Sensilium ze Splzně na Aqualoka v Českých Budějovicích u Malého Jezu. Nadupané remixy známých skladeb v rytmu dub and reggae a ska, bude to energický koncert plný dobré nálady. Start v 19 hodin, bar od 14, grill od 17. Těšíme se na vás, Aqualoka. A ještě jedna pozvánka, prosím o zveřejnění akce, zveme všechny fanoušky skvělé muziky na vystoupení Pink Floyd Tribute by Chuck Floyd do zahradní restaurace Stromovka Louny zítra od 20 hodin. Nezapomenutelný zážitek spojený se světelnými efekty, skvělé tankové pivo, dobrou náladu sebou, Martino z Loun. Děkuji. Děkujeme, další tipy posílejte, dneska je pátek, vaše pozvánky čteme do našeho éteru zdarma. Pokud chcete poslat v textu, to jsou ty pozvánky, které jsem třeba teď četl, tak můžete třeba SMS-kou na 720 001 222, ale pokud chcete třeba namluvit jako pozvánku na váš koncert nebo na vaši akci, kterou pořádáte, tak můžete využít býťácké aplikace, kde můžete nejenom napsat textovku, ale i namluvit zprávu jako pozvánku svým vlastním hlasem, odeslat sem do studia a my ji potom odvysíláme. Není to nic složitého, máte na to vždycky 29 vteřin, to je čas, který můžete využít pro to, abyste tu pozvánku přes býťáckou aplikaci namluvili. Do 11 stihneme Plexis a také Procol Harum.

0: Tohle byly Plexis a svět jsou báry. Za 50 vteřin bude 11 hodin dopoledne. Přijde sem Petr Šimáček, přečte zprávy, po zprávách potom Peppermint, Twist od Sweet. Budeme hrát Stony, Něžnou noc, anebo Scorpions. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jenom rychle, pozor si dávejte na Litoměřicku na 15. u Horní Řepčice. Srazilo se tam, nebo je tam bouračka nákladního auta. Na Pardubicku na cestě z Přelouče na Kutnou horu po dvojce u Zdechovic se řeší havárka osobního a nákladního vozu. Na Jihlavsku v Polné na Palackého se srazila dvě osobní auta a v Praze na Vídeňské se teď řeší bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes zataženo nejprve jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 na východě Slezska 23 stupňů. Zítra nejprve slunce, během dne začne od jeho západu přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne. Večer v Čechách místy zaprší a ojediněle i bouřka, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Tomáš Hertl bodoval i ve druhém finále NHL. Jeho Vegas ale dnes podlehlo Caroline 3-4 po prodloužení. Rozhodující gól padl v přesilovce po Hertlově vyloučení. Série je vyrovnaná 1-1. Prezident Pavel pomáhal v Jeseníkách u nehody paraglidisty. Muž si při pádu zlomil klíční kost a pět žeber a místem náhodou projížděla prezidentská kolona. Pavel spolu s doprovodem muže zajistil, pomohl sbírat a balit výstroj a na místě zůstal do příjezdu záchranářů. Ukrajina žádá Evropskou unii, aby ukrajinské muže ve vojenském věku vyňala z dočasné ochrany pro uprchlíky. Důvodem je nedostatek vojáků v armádě. A nakonec v Lánech je nová výstava automobilů Václava Havla. Představuje čtyři vozy, včetně Mercedesu po dědečkovi, Renaultu darovaného portugalským prezidentem a Mercedesu z roku 1993. Součástí i Volkswagen Golf ze soukromé sbírky. Kurátor Národního technického muzea Petr Kožíšek říká.
2: Výstava není pouze o těch třech, respektive čtyřech vystavených vozech. Doplňuje ji taky panelová část, která mapuje automobilovou historii celé Havlovy rodiny, to znamená jak dědečka, tak otce, tak i strýce Miloše, který mimochodem ve 20. letech závodil s automobily.
1: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho, teď tu máme svíty.
0: Radio Beat. Classic Rock.

tím si má milá nelam hlavu. Ej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání, s tím si má milá nekaž spaní. Ej, jsou to jen stíny na stěnách, tak se mnou pojď.

rakvi z jelmu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách, tak se mnou pojď.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je: kluci, kdy natočíme moje písničky?
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

To byly Stoney, Rolling Stones na beatu Jumping Jack Flash, 2,5 minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Další pozvánky, liberecká rocková kapela Psi a kočky zahraje zítra od 14.30, už od 14:30 odpoledne na Chrastavských slavnostech. Rádi zahrajeme pro všechny, co přijdou, a užijeme si společně strávený čas. Uslyšíte několik našich vlastních písniček a připravované desky, nebo z připravované desky, a také několik rockových coverů. Zvou Týna, Kačka, Láďa, Adam a Toby. Děkujeme. Zdravíme všechny býťáky a býťačky, to už je další pozvánka, a zveme na zítřejší úžasnou akci nazvanou Jižanská pevnost, která se koná, jedná se o odpoledne ve stylu americké konference. Budou zde ukázky zbraní, uniform, ale hlavně spousta muziky. Na pódiu se představí 6 kapel. Jídla a pití chystáme dosti. Takže zítra na rokovém hřišti v Pilníkově zve trh. Děkujeme trhům, nebo trhovi, nebo tržce, záleží na rodu. Pro vás, co byste chtěli pozvat býťáky na váš koncert nebo na vaše akci, ať už dneska nebo zítra, tak můžete poslat pozvánku 2-3 věty vlastními slovy s podpisem, kdy se ta akce koná, jestli dneska nebo zítra, nezapomeňte tam připsat. Zadarmo vaši pozvánku čteme, protože je pátek, až do večera do našeho éteru. SMS-kou na 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo přes býťáckou aplikaci, kde můžete nejenom poslat textovku, ale namluvit i hlasovku, tedy svým vlastním hlasem pozvánku. Načíst, namluvit, odeslat sem, my ji pustíme, odvysíláme. A tím pádem to uslyší všichni. Ano, to jsou Scorpions, Feminine Angel.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Je to muzika napsaná a hlavně text, který je napsaný ještě v době, kdy tak nějak jako člověk machruje with or without you, ale nakonec stejně přijdete na to, že to bez ní nejde. Teď je 11:45, ale 3 minuty k tomu, takže skoro už tedy za chviličku bude 11:45, ale ještě chvilku si počkáte. Za okamžik Ozzy, taky Norwegian Wood od Beatles, anebo London Calling od The Clash.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergii na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.
4: Rádio.

pan Ozzy Osbourne a Black Illusion na beatu ve 11:45 dopoledne. Za chviličku úplně změníme hudební štýl. Do toho jenom připomenu, že příští týden ve středu, vychází to na 10. června, jedeme opět býťanskou pumpu, druhou v pořadí, jedeme do Trotiny, tedy do Holohlav, Trotina Eko, ekologická likvidace vozidel. Budeme tam ve středu příští týden mezi 11. a 17. Veškeré podrobnosti kudy kam, jak se tam dostanete, je to na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jaroměří, ale myslím si, že to nebude pro vás problém to trefit. Kdo přijede, poroučí muziku na přání, stříkáme loga, dostanete dárky, přijedete, pokecáte, dáte si třeba něco dobrého k jídlu anebo k pití a pak zase, ať už na motorce, nebo na kole, nebo v autáku, nebo v kamionu třeba, tak zase odjedete a my taky odjedeme. Ale těšíme se na to, 11. až 17. příští středa, areál Trotina Eko v Holohlavech, býťácká pumpa. A tady je ta změna štýlu, úplně jiný hudební sud. Po Black Sabbath je tu Mike Oldfield, aby jsme zjemnili hru trošku. Je pátek, to znamená,

Jako poslední při dopoledním programu Rádia Beat to byl Rainbow, The Temple of the King. Za okamžik tady bude taky King, jeden z největších králů, kterého si dokážete představit, a to Pepa Lábus přečte

0: Pozor také v ulici Slovenského národního povstání v Lounech. Je tam havárka dvou osobáků. V Praze Starý Střížkov, Teplická ulice, pozor na bouračku dvou osobních vozů. A Praha ještě jednou z Uhřiněvsi směrem na Háje v Novopetrovické ulici se srazily dvě dodávky. A ještě Liberecko, Raspenava, Fučíkova ulice blokovaná bouračkou dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo místy s přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se vyjasní a

0: 5 stupňů oteplí. Během dne dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Místy přijdou přehánky a ojedinělé bouřky.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
0: Čeští fotbalisté porazili v generálce před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Sprinterka Karolina Maňasová překonala po 45 letech český rekord na 100 metrů Jarmily Kratochvílové o 800 sekundy. Časem 11.01 se dostala do čela letošních evropských tabulek. Čeští atleti se představili na diamantové lize v Římě. Sprinterka Manuela doběhla na 400 metrů, druhá v osobním rekordu 49.77. Oštěpař Vadlejch byl devátý, výškař Štefla osmý a tyčkařka Švábíková šestá. Britský soud poslal český pár do vězení za vykořisťování bezdomovců a držení lidí v otroctví. Jan Dřevenák dostal 8 let a Monika Oláhová 6,5 roku. Po odpykání trestu budou oba vyhoštěni, jejich příbuzní byli odsouzeni už dřív. Praha připravuje vyhlášku, která by umožnila městským částem zakázat zábavní pyrotechniku. Nový návrh omezuje i výjimku pro novoroční oslavy. Americký prezident Trump věří v kompromisy mezi Ruskem a Ukrajinou. Řekl, že by bylo skvělé, kdyby se Putin a Zelenský osobně setkali. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis s výzvou ukončení války. Nabídl osobní schůzku mimo Rusko i Ukrajinu a navrhl příměří během jednání pod dohledem Spojených států. Chystané autobusy MHD v tunelovém komplexu Blanka mohou zpomalit individuální automobilovou dopravu. Praha je pustí dovnitř v létě, což přinese nové bus pruhy a úpravy semaforů, hlavně v Koblisích a u nájezdů do tunelu. Autobusy dostanou přednost i při regulaci vjezdu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

tady do končících Floydů, tedy do skladby Half a Cigar, jenom připomenu, že můžete dneska celý den, vlastně až do večera, posílat pozvánky a tipy, kam se dá dneska vyrazit na muziku za písničkou, na měkká břicha, jak se taky s oblibou říká, na heavy metály anebo rock'n'rolly, zadarmo až do večera budeme vaše tipy a pozvánky na vaše koncerty a vaše hudební akce číst do našeho éteru. Jenom připomenu další tři, zveme všechny do legendárního klubu Ungel Jazz Blues Club na dnešní koncert kapely O.J. Žlábek Blues Band. Začátek je ve 20 hodin a přijďte si prý užít skvělou atmosféru a dobré kraftové pivo. Kapela Jaroslav Barták ex post zve býťáky na benefiční koncert, který se bude konat zítra ve Smolnici. Na statku číslo popisné 4 výtěžek bude věnován na opravu kostelního zvonu. Začínáme, pozor, už ve 4 hodiny odpoledne. Díky, sám Jarda. Jardovi děkujeme a ještě jedna krátká pozvánka. Zítra od 20 hodin v Hlohové v letním amfiteátru se koná punkový večer. Zahraje Infarkt a Znouzecnost. Díky, čáp, podepsaný. Čápovi děkujeme. Další tipy posílejte, jak jsem říkal, přes aplikaci. Tam je to asi nejrychlejší a nejjednodušší. Můžete použít dva způsoby. V aplikaci Býťácké můžete poslat textovku anebo namluvit pozvánku svým vlastním hlasem a odeslat přímo přes tu apku sem do studia. A nebo kdo máte chuť, SMS-kou 720 001 222 je SMS-kové číslo, funguje to perfektně. Pošlete, uvidíte, uslyšíte, lidi vám přijdou, peníze vyděláte, Krista Pána, to je pátek tohleto. Energit za chviličku, Joan Jett právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

RadioBeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. RadioBeat. Klasik rock.

Tohle byl Alice Cooper, to dobře víte. Elected se jmenuje píseň, která teď 2 minuty po půl jedné odpoledne dohrála. Za chvilečko budeme hrát Velvet Underground, taky Highway to Hell od AC/DC a čeká nás další autorské čtení chlapců ze skupiny Vohnout, jejich audiokniha 30 svíček na dortu, vydaná k výročí toho, že 30 let už Vohnouti jsou na scéně. Takže čtení z jejich knížky už za okamžik a předtím vším ještě Petr Šimáček a Beatoskop za okamžik.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. V Americe testují mikroturbíny v městských vodovodech a průmyslovém potrubí. Projekt Cheetah ukazuje, že proudící voda může vyrábět stabilní a ekologickou elektřinu bez zásahu do dodávek vody. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Když teče pitná voda z vodáren nebo horských rezervoárů dolů do měst, vzniká v potrubí značný tlak. V klasických vodovodech se tenhle přebyteční tlak tlumí speciálními ventily, takže ta energie v podstatě bez užitku zmizí. Vědci z Oak Ridge National Laboratory ale přišli na to, jak tyhle ventily doplnit chytrým systémem. Vzali běžná levná průmyslová čerpadla a pustili do nich vodu obráceným směrem. Čerpadlo začalo fungovat jako turbína a začalo generovat čistou elektřinu. Možná je to dobrá inspirace pro nás, protože budoucnost české energetiky není o jednom novém reaktoru nebo jiném geniálním řešení, ale o stovkách, tisících malých a efektivních zařízení a samozřejmě taky o úsporách.
0: Vítoskop.
1: Foodora rozšíří v polovině června provoz autonomních doručovacích robotů do Prahy 13. Nově budou kromě jídel vozit i nákupy z vlastního obchodu Foodora Market. Firma navazuje na pilotní provoz svých růžovo-bílých robotků v Karlíně, kde doručovali objednávky v průměru za 14 minut.
0: Vítoskop.
1: Sennheiser představil nová bezdrátová sluchátka Momentum 5 Wireless. Nabídnou prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy, účinnější aktivní potlačení hluku, podporu bezdrátového přenosu aptX Lossless a výdrž až 57 hodin. Novinkou je vyměnitelná baterie. Stojí kolem 10 000 korun. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 2. Hudba tenkrát. Zhruba tak 1980 až 1985. Čte Honza.
2: Občas jsme za toho socialismu jeli s babičkou tramvají do zoo a přistoupil pankáč. Kluci, nekoukejte na něj, je to vagabund a hašišák, říkala nám babička a my, jsouce děti, nerozuměli jsme ničemu. Pankáčů tenkrát bylo jako šafránu, protože režim potíral a otravoval jakýkoliv jedince jiného smýšlení a vzhledu, než stanovoval oficiální desilovej standard a oni si, považte, nemohli ani stěžovat na Facebooku. Takovej to byl pravěk. Babička nebyla žádná komunistka, spíš naopak, ale z hlediska starých dobrých mravů, který vyznávala, nás v tramvajích varovala před podobnýma chuligánama, což byl tenkrát univerzální výraz pro podobný týpky, co mají dlouhý nebo divný vlasy, ať už to byli takzvaně santusáci, metly anebo pankáči. I u nás v baráku bylo hnízdo v uvozovkách chuligánů, bydleli v bytě pod náma. Ale jednalo se o vzdělaný a prýma lidi, který prostě měli dlouhý vlasy a pořádali doma halasní párty, kde se už tenkrát občas kouřela tráva nebo testovali houbičky, což jsme my jako děti samozřejmě nevěděli. Ale spíš to bylo hlavně o alkoholu, jako ve všech bytech po Československu, neboť domácí mejdany tenkrát vydatně suplovali všeobecnou kulturní nudu. Jednu dobu k ním docházel Amrit Sen, zpěvák z Michaelova strýčka, který byl v křiváku a s náušnicí v uchu v babiččiných očích chuligán par excellence. Když jsme ho někdy potkali ve výtahu, tak jsme díky svý malý vejšce valili zblízka oči na očkovaný opasek s lepkou uprostřed a ten týpek nám přišel jak z jiný planety. To bylo v první půlce osmdesátek a z rádia a televize normální člověk znal jenom oficiální a povolenou hudbu, což byl socialistický pop typu Got, Vondráčková a tak podobně a pořád dokola. Šlo to mimo nás a naši v tom taky nejeli. Doma zněli z gramofonových desek a kazet spíš věci jako Michal Prokop, Mine Sengři nebo Karel Plíhal a pak samozřejmě kultovní Beatles. Táta patřil u nás ve svý době mezi top fotografy, ale kromě svojí profese měl ještě jeden velký koníček a tím byla hudba. Celý život hrál na akustickou kytaru, skládal písničky a měl období, kdy aktivně koncertoval, jednou dokonce hrál i na portě. Na tu kytaru cvičil ve velkým pokoji a my poslouchali, jak omílá celý večer dokola jednu sloku a přáli si, ať už začne hrát něco jiného, protože to omílání mučilo naše uši. Tenkrát jsme ještě netušili, že jednou budeme omílat ty sloky dokola taky. Po bytě se jinak povalovaly různý hudební nástroje, neboť i když byl táta primárně kytarista, neštítil se ani flétny, harmoniky, různých cingrlátek a podobně. Doma stálo u zdi dokonce piano, hrávala na něj občas i máma, která kdysi chodila do Lidušky. Ale rozhodně se nedá říct, že by nás hraní na některou z těch věcí přitahovalo a dělali jsme to. Prostě ty nástroje tam byly, vyluzovaly nějaký zvuky a plnily funkci o dost nudnějších hraček, než byly křečci a akvarijní rybičky. Nicméně přece jen jsme jako děti polapili do prstů na kytaru jednu melodii. Naše starší sestřenice Maruška, která uměla na španělku několik trampských klasik, nás naučila na jednu strunu vybrnkat písničku z pohádky Smutná princezna Rozvíjej se poupátko. Stalo se tak o jedněch prázdninách na naší lesní chatě v Jevanech, kousek za Prahou. Tohle legendární místo později sehrálo nejednu roli v dějinách kapely.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer.

0: podobně jako Toník Cimmel bubnuje v Odyssee a učí ve škole hru na bicí, tak tenhle Toník, tedy Anthony, ten nebubnuje, ten zpívá. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, teď je 3,5 minuty před 13. hodinou. Pepa Lábus by měl dorazit za okamžik na další zprávy. Po zprávách potom Pohoda od Kabátu, taky I Shot the Sheriff od Erika Kleptna. Budeme hrát Metallicu, anebo Slady taky do toho.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D35 na 167. kilometru ve směru na Olomouc. Pozor, v levém jízdním pruhu je osobní auto, které narazilo do svodidel. D55 na 34. kilometru taktéž ve směru na Olomouc. Pravý jízdní pruh stojí, je tam bouračka osobního auta s vlekem a na místě je rychlá také hasiči a i policisté. V Praze ve Vrátnické ulici vyšetřují bouračku dvou osobáků, v Brně v Hladíkově Jakbysmet a v Havlíčkově Brodě v ulici U Cihláře je dopravní nehoda k řešení, právě teď je to bouračka dvou osobáků. A ještě dva osobáci, ještě jednou, v Kolárovce, v Písku, i tady se bouralo. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo místy s přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů, zítra se vyjasní a o 5 stupňů oteplí. Během dne dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Místy přijdou přeháňky a ojedinělé bouřky.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily po setech 25-20, 25-22 a 25-15 Belgii. Odehrály třetí zápas během 3 dnů a připsali si druhé vítězství. V souboji se sousedem ze světového žebříčku navázali na středeční výhru 3-0 nad domácí Čínou. Včera podlehli stejným výsledkem favorizovanému Polsku. Prezident Pavel dnes podepsal 5 zákonů, kde mimo jiné o snížení vyměřovacího základu pro OSVČ ze 40 na 35% průměrné mzdy, které prosadila vládní koalice. Minimální záloha na sociální pojištění se tak pro živnostníky sníží z 5 720 na 5 500 korun. Peníze, které živnostníci zaplatili od začátku roku, navíc dostanou od státu zpět. Podle kritiků, hlavně z řad senátorů, by to ale mohlo vést k tomu, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil dnes ráno osobní motorový vlak.

do kamionu a jeho přední vůz přitom vykolejil. Ve vlaku cestovali na celá 30 lidí, 8 se jich lehce zranilo. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. V rumunském přístavu Konstanza dnes explodoval námořní dron. Výbuch si podle prvotních informací nevyžádal oběti na životech. Podle ministerstva obrany šlo o typ používaný ve válce na Ukrajině. Krátce před explozí nechali úřady přístav evakuovat. To byly zprávy, po nich si poslechněte Kabát na rádiu Pí.

0: mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme mu je písničku.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Nakonec tady došlo ke shodě kytaristů Jamesa Hetfielda a Kirka Hammetta. Enter Sandman v živé verzi od Metallica v programu Rádia Beat 3 minuty před 1:30 odpoledne. Co se týče muziky na beatu, budeme hrát Matt Fredman za chviličku, taky Led Zeppelin. A připraveni už jsou, aspoň tedy, co se týče tady éteru, pánové Baláš, Třihavka a Pavlíček, holka Čápni, draka, za okamžik na beatu.

0: Ahoj býťáci, tady je Zdena Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@atlas.cz.
1: Další!
2: Tak, co pak vás k nám přivádí?
3: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
2: Ukažte! Aha!
3: Je to vážné?
2: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
3: Co to je?
2: Vinyloza reproduktika. To už máte do konce života.
4: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
5: Jen to trochu leze do peněz.
4: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin. Na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Válka, Čapni draka, BSP na beatu, 42, tedy 3 minuty před 3:15 odpoledne. Rád připomenu, že v pondělí se vrací do éteru detektivka, ta dneska pauzírovala, protože byla rockerová rána, Dave Mendes a Martin Kalenda se skupiny Mrakoplaš byli hosté, nechali tady několik vinilů a já hned jeden ten vinil, tedy desku, gramofonovou desku od skupiny Mrakoplaš s názvem Tichá radost vezmu a dám ho tomu, kdo mi v pondělí uhodne detektivku. Je to prosím pěkně 180 gramový vinyl té nejvyšší kvality. Společně s tou gramofonovou deskou přidávám ještě trsátka Mrakoplaš v té verzi, o které jsme tady dneska ráno mluvili. Je to vlastně kreditní karta. Na té kreditní kartě jsou 4 trsátka. Stejný princip, jako kdysi byly SIM karty, že jste si ji museli vymáčknout a dát do telefonu, tak na tom samém principu jsou ta trsátka vlastně vytlačena do té kreditní karty s tím, že ale, když dohrajete, tak si tam můžete to trsátko zase vrátit, tu kartu dá do peněženky a tak máte trsátka pořád u sebe. Zajímá mě, nebo strašně mě zaujalo, když otočíte to album Tichá radost od skupiny Mrakoplaš, tak tady vzadu jsou samozřejmě, že jo, side A, side B, je strana A a strana B, co je tam za písničky, ale pak je tady napsáno, Mrakoplaš to je noblesní rokem vonící muzika, lehce posmutnělé barvy s epickými texty, muzika prostá, jakékoliv chlapácké maníry a planého exhibování. Po několik let, kdy se s hudbou Mrakoplaše potkávám, je mi pěkně. Myslím na Cicerova slova vlídnost plodí vlídnost. Podepsaný Jan Spálený. To je napsáno na zadní straně alba Tichá radost od skupiny Mrakoplaš. Tuhle gramofonovou desku dostane ten, kdo v pondělí jako první přijde na to, koho hledáme, dovolá se přímo sem do studia, řekne mi to a v ten moment ta deska letí za ním. A už si můžeš havit jehlu na gramofonu. Do té 14. hodiny na beatu stihneme Briana Adamse a taky Eagles Hotel California.

0: Přiznám se, že jsem docela rád, že ten konec té hodiny mezi 13. a 14. je takhle pěkně šmrcnutý kanadskou muzikou od Briana Adamse. Připraven je Pepa Labus na zprávy na 14. a hned potom pravidelný program, co se týče pátečního odpoledne mezi 14. a 15. Ota Seman a hodina tupláků. První tuplák, dvě po sobě jdoucí skladby, bude od skupiny Deep Purple. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 84. nebo lépe řečeno mezi 84. a 81. kilometrem je kolona. Probíhá tam oprava mostních závěrů a Národní dopravní informační centrum varuje, že to zdržení už je přes 5 minut. Na Benešovsku na Trojce jedete-li od Poříčí nad Sázavou směrem na Senohraby. U obce Čerčany je osobní auto ve svodidlech. V Třinci v Tyršově ulici srazilo osobní auto cyklistu. V Přerově v ulici Velká Láška se řeší bouračka dvou osobáků. Na Děčínsku, v Jiříkově, na Moskevské se srazila dvě osobní auta a podobná dopravní nehoda dvou osobních vozů je i v Hladíkově ulici v Brně. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo místy s přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Zítra se vyjasní a opět stupňů oteplí. Během dne dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Místy přijdou přeháňky a ojedinělé bouřky.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Složení skupin zveřejnila federace dnes na svém webu. Ve Strakově akademii dnes probíhá stávka. Skoro 60 zaměstnanců úřadu vlády protestuje proti přesunu agend lidských práv, rovnosti žen a mužů, závislosti a duševního zdraví na ministerstva. Odborová organizace Straka varuje, že nejde jen o organizační změnu, ale o rozpad nadrezortních agend, další propuštění a oslabení státní služby. 91letý Čech se zřítil ze strmého svahu nad horskou chatou poblíž nejvyšší hory Rakouska Grossglockner. Podle policie utrpěl vážná zranění. K neštěstí došlo včera kolem poledne. Senior chtěl pozorovat potok a spadl do hloubky asi 25 metrů. Po poskytnutí první pomoci ho lékařská záchranná služba dopravila vrtulníkem do nemocnice v Innsbrucku s podezřením na vážná poranění hlavy. Rusko nasadilo do války na Ukrajině balistické střely Iskander-M, které mají kazetovou hlavici. V praxi to znamená, že kazetová nálož exploduje až 20 nebo 30 minut po dopadu rakety. Konstrukce této munice způsobuje maximální ztráty mezi civilisty a rozsáhlé materiální škody. Submunice se rozptýlí stovky metrů od místa úderu a začne explodovat ve chvíli, kdy na místo dopadu střely dorazí záchranáři, hasiči a lidé se evakuují z přilehlých budov. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák.
4: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Společně s Deep Purple jsme vkročili do pátečních tupláků na beatu. Ta první Child in Time z roku 1970 z desky Rock, nebo In Rock, tak to byla více jak desetiminutová záležitost, která byla vlastně protestem nebo takovým jako vyznáním, no spíš kritikou studené války jako takové. To byla první věc, ta druhá, Coronarius Redic, vlastně instrumentálka tenkrát, to bylo docela zajímavý, protože ona vlastně původně měla být zpívaná, ale David Coverdale byl při nahrávání alba Burn, na kterým tahle ta píseň byla, tahle skladba byla, tak byl údajně tak vyčerpaný, anebo mu nebylo dobře, prostě nějak se k toho nechopil, toho mikrofonu. Takže během toho nahrávání se to vlastně postupně přetavilo, přestože původně měla být zpívaná, tak se to přetavilo v takový prodloužený kytarový cvičení Richieho Blackmore, alespoň takhle to později v nějakých rozhovorech vysvětloval, zejména Glenn Hughes, který se tam podílel na těch doprovodných vokálech pak. Tak, to byly Deep Purple a před námi jsou domácí Olympic. Od nich pro vás budu mít skladbu Dědečků v duch a potom si dáme ještě Dám zítra zas flám. Já jsem Ota Semana, přeji pohodové páteční odpoledne. Tady jsou Olympic.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tak to byl Django, to byly Olympic a teď jdeme na Gretu Van Fleet. Od nich pro vás budu mít When the Curtain Falls, což je píseň z roku 2018, kdy vyšlo jejich tehdy hodně zajímavé, hodně populární album Anthem of the Peaceful Army. Bylo to debutové studiové album, přestože vlastně předtím vydali EPčko, tak tohle skutečně byla plnohodnotná, taková ta plnotučná deska. Tu si připomenem tady v té první písni a Flower Power je druhá. Tam si připomeneme právě tu desku z roku 2017, což byla tedy EP jenom. Jo? Vyšla 10. listopadu 2017. No a Greta se tím vlastně uvedla do takového toho velkého rockového světa. Takže Greta Van Fleet.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: V roce 1969 vydali Beatles album Let It Be, které mimo jiné obsahovalo píseň Get Back. Tu si dáme jako první v následujícím tupláku, no a pak si od Brouků poslechneme ještě song And I Love Here, což je ze 64. roku. Takhle strašně to letí. To je
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Takže to byli Brouci a teď trošku přitvrdíme, šlápneme na plyn, jsou to Motorhead. No, klas, první věc, kterou si dáme, to je připomínka roku 1979 a desky Overkill. A potom nás čeká ještě z píkovýho USA Silver Train. To bude ta skladba, která nám připomene rok 1980 a Ace of Spades. Pojďme na to, tady jsou Motorheads.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Chase is better than the Gutch. Tak tohle byla tedy ta druhá od Motorhead a teď nás čekají Stouni, a to na závěr dnešních tupláků. Full to Cry, první věc, kterou si poslechneme, je z roku 1976. Balada, která vlastně nebyla úplně typická pro Stouni, a Mick Jagger tam vlastně svým způsobem ji věnoval své dceři a vlastně těm svým, řekněme, osobním problémům, se ženskýma samozřejmě, jak taky jinak. To je první věc, A Fool to Cry, a Silver Train bude druhá, tam si připomeneme odkaz, řekněme, texaského rockového zpěváka Johnnyho Wintra, ten byl Albín, samozřejmě, to všichni víte, no a jemu vlastně byla věnována píseň ze 73. z repertoáru Stounu, kterou si dáme jako druhou.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: To bychom měli, to byly Stouni a takové byly dnešní tupláky na beatu. Páteční odpoledne v plném proudu, za chvíli tu bude Pepa Lábus a na 15. hodinu přinese zprávy. Po zprávách potom chystáme AC/DC, Kenneth Heath a bude tu taky Zuzana Michnová. Pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Turnově ve Svobodově ulici překáží dvě osobní vozidla po dopravní nehodě. Počítejte s tím, v Lovosicích se bouralo v Kostelní ulici, i tady jsou to dva osobáky. A pak tady mám informace z Národního dopravně informačního centra. Týká se to jednak D5, kde od Plzně směrem na Prahu počítejte od 3. kilometru na příjezdu do Prahy kolonu vozidel, ve které budete poskakovat. D1 mezi 18. až 24. kilometrem ve směru na Brno. Tady je taky kolona, která vás zdrží asi tak 10 až 15 minut a ještě jedna kolona na D1, ta je blíž k Praze, tedy mezi 6. až 12. kilometrem na výjezdu z Prahy. I tady tedy počítejte s nějakým tím zdržením. No a na D6 ve směru na Karlovy Vary se zdržíte mezi 6. až 9. kilometrem, tady je kolona vozidel před dopravní nehodou. Tyhle zprávy jsou, jak jsem říkal, z Národního dopravně informačního centra. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. All humanity should gather as one male for the preservation of the species.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka. Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
3: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
3: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Místy přijdou přehánky a ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dnes přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí v Walesu. Budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Zápas s Albánií má výkop v 17.30 a ve Walesu v 19 hodin našeho času. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti o víkendu a v pondělí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,64 a nafta za 40 korun a 4 haléře za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,89 za litr benzínu a 39,97 za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzínu snížily a u nafty pak nepatrně vzrostly. Poslanci zvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní parlamentní komory v čele s předsedou Okamorou je tak po dnešku kompletní. Urbanová byla v současné volbě jedinou kandidátkou. STAN ji navrhli místo předsedy hnutí a exministra vnitra Rakušana, který v minulosti 4x neuspěl. Ukrajinský prezident Zelenský by měl v blízké budoucnosti navštívit Maďarsko. Ukrajinské velvyslanectví v Budapešti potvrdilo, že jednání obou stran o nejvyšší návštěvě už probíhají. Přesný termín návštěvy ještě nebyl určen. A je po zprávách. Po nich si poslechněte AC/DC na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

chceš tisíc věcí. To byla čerstvá členka Beatové síně slávy Zuzana Michnová. No a ještě než si pustíme Pink Floyd, tak bych rád připomněl. Jednak to, že máme 5. června, je páteční odpoledne a to znamená, že tak, jak to vždycky děláme v pátek, budeme se věnovat i dnes odpoledne pozvánkám. Dělala to už Kachna ráno, dělal to i Vejvodák dopoledne, budu to dělat i já. Pozvánky na různé akce, které se konají ve vašem okolí, anebo třeba je sami pořádáte, případně na nich i vystupujete, tak ty můžete posílat i nadále během teda celého toho odpoledne na SMS bránu 720 001 222. Můžete je posílat i na studio@radiobeat.cz, což je logický, že to je mail, a nebo přes naší beatáckou apku, to znamená v textové podobě a nebo i v té podobě zvukový, takže to můžete namluvit a odeslat, já už se s tím tady potom poperu a odbavím to. Pozvánky neposílejte odkazy na nějaký webové stránky nebo třeba, já nevím, nějaký plakáty a podobně, protože není často tady z toho dávat dohromady, montovat a luštit. Takže každopádně dejte si tu práci, sepište, co se koná, kde se to koná a kdy se to koná, jestli dneska nebo zítra. A když tam bude i od kolika hodin, tak to bude samozřejmě jenom k dobru věci. A pak to pošlete na jeden z těch kontaktů, který jsem vám před malou chvílí řekl. Takhle jednoduchý to je a já ty pozvánky dneska, tak jako ostatně každý pátek, budu odbavovat. Děláme to zadarmo, tak proč byste se do toho nepustili? Já jsem Ota Semana, přeji vám příjemné, pohodové, ničím nerušené páteční odpoledne a pouštím slíbené Pink Floyd.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Stejně je to až neuvěřitelný, jak strašně to letí. Tohle vlastně byl rok 1991. Vzpomínám si, jak na mě působilo to, když jsem poprvé vzal do ruky tohle CDčko s názvem Ten od skupiny Pearl Jam a obsahovala i tuhle tu pecku Jeremy, která právě teď dohrála. A to bylo opravdu jak blesk z čistého nebe. Ta muzika byla naprosto fantastická a uchvacující. A je do dneška, protože já považuji tuhle desku z tvorby kapely Pearl Jam za tu nejlepší. I když je to pochopitelně, jak už jsem tady říkal, několikrát individuální. K tomu dnešku, jako takovýmu 5. červen, ten zvěstuje informaci, že Dobroslav je ten, který je dneska oslavencem, co by sváteční. Takže všem Dobroslavům patří gratulace odtud z rádia. Nezapomeňte na ně, znáte-li Dobroslava nějakýho, tak máte dnes o jeden důvod víc k tomu, abyste slavili.

0: Vánoce a samozřejmě taky Olin nejez chleba, který k ním neodmyslitelně patří. Honduras byla ta píseň, která právě teď na beatu dozněla. Pojďme na nějaké ty pozvánky. O víkendu 6. a 7. června bude v Kladenském podprůhonu probíhat už 44. ročník jednoho z nejstarších street artových festivalů v republice. Mix výtvarného umění, divadla a hudby, ve kterém uslyšíte například Marii Keslovsky, Norbyho Kováče, ten je mimochodem taky teďka spjatý samozřejmě s Olinem nejez chlebou, Katku Svobodovou, a bude zakončen sobotním večerním koncertem Burmy Jones a celý víkendový program pak vyvrcholí nedělním koncertem kladenské skupiny Zrní. Veškeré informace o tomhle programu najdete na www.kladenskedvorky.cz. No a to byla jedna pozvánka, další je zvuková, tak jak přišla přes býťáckou apku. Poslouchejte, je do Heřmanova Městce.
1: Zdarec býťáci a příznivci dobrého moku. Pokud nevíte, co o víkendu, doražte dnes, v pátek a zítra v sobotu do Heřmanova Městce, kde začínají pivní slavnosti. Spousta kapel a spousta dobrého piva. Jednou kapel, která se vám představí, její kapela Chris, za kterou vás srdečně zvu. Takže dorazte a mějte se fajn. Jura!

0: Tak to bychom měli, no vidíte, člověk trošku zaspí a hned to tady je. Takže víťáci, tohle byli Cheap Trick a teď nás čeká doprava. Za chvíli tu bude Pepa Lábus, ten přinese zprávy na tu 16. hodinu a pak si dáme něco od Vysáčů, taky Doors a Queeny. Já jsem tu dopravu tady pořešil, tak se na to podívám.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Takže co se dopravy týče, Hostivická ulice v Praze je blokovaná, protože tam boural osobák do sloupu veřejného osvětlení. Na D10, což je Mladoboleslavská mezi 7. až 10. kilometrem ve směru na Turnov, v silném provozu počítejte s tvorbou kolony vozidel a zdržíte se tam asi tak 15 minut. Ta zpráva je z Národního dopravní informačního centra. Na D11 na Hradecké mezi 6. až 10. kilometrem ve směru na Hradec Králové se tvoří kolona vozidel. No a pozor také na třídě Tomáše Garrigua Masaryka ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku, tam je požár, velký požár, takže jsou tam hasiči, dopravu řídí policie, budete to muset objíždět, hoří tam nějaká hala. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Místy přijdou přehánky a ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací útočník Jakub Prychlovský. Uplynula dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023-2024 v Zámoří. Jako nedraftovaný hráč měl smlouvu s Detroitem, ale nastupoval výhradně v nižší AHL za Grand Rapids. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Babiš. Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Pavel. Ten zatím na summity NATO jezdil a trvá na své účasti. Babiš už dřív řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace. Přípravné práce pro budování druhé části linky pražského metra D už začaly. Oficiální zahájení stavby bude v druhé půlce června. Metro by mělo začít jezdit asi za 6 let, buď v úseku mezi Pankrácí a Novými dvory nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek, informoval o tom mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík. Nově schválený zákon v Itálii znemožňuje pořádání kurzu o sexuální výchově pro nezletilé bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Podle pravicové vlády jde o navrácení práv vzdělávat své dítě rodičům. Opozice zákon kritizuje. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Vysací zámek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasika.

Andy dal, tak tohle byli Queeni. No a býťáci, jak jsme na tom s pozvánkama? Mám tady nějaký. Ahoj, zveme všechny do legendárního klubu Ungelt Jazz Blues Club na dnešní koncert kapely OJ Žlábek Blues Band. Začátek ve 20 hodin, tak si přijďte užít skvělou atmosféru a dobré pivo. Býťáci, býťačky a býťata, zítra vystoupí Reggae Jam Sensilium z Plzně na Aqualoka v Českých Budějovicích u Malého Jezu. Nadupané remixy známých skladeb rytmu dub a reggae a taky ska. Bude to energetický koncert plný dobré nálady. Startují v 19 hodin, bar od 14, grill od 17. Takže vyražte do Aqualoky. Pokud máte nějaké další pozvánky, posílejte 720 001 222. Je SMS brána, maily studio@radiobeat.cz a máme taky býťáckou apku, kde to můžete nahrát zvukově a nebo případně napsat. Je to na vás. S vámi na beatu Otaseman, pouštím Genesis.

0: Kristin by the Pool. Ideální muzika třeba pro takový akvabely, že jo? Akorát, že oni z toho nic nemají, pač jsou pod vodou a vůbec nic neslyší. Ale ty diváci třeba při tom vystoupení akvabel, tak tam si myslím, že to může úplně perfektně fungovat. On to dokonce i v tom videoklipu někde bylo, že tam ty akvabely se prostě točily. Tak to byly Dire Straits a jejich parádní muzika tady u nás na Beatu. Já jsem se koukal zatím, jak to vypadá s naší býťáckou anketou týkající se půlnočních alb, kde vybíráte dvě placky pro příští týden, úterý a čtvrtek. Jsou ty dny, kdy hrajeme před půlnocí celý desky od začátku až do konce. Pro vás, kteří si je vyberete, z té šestice nominovaných jste vybrali. Zatím to vypadá, že jste vybrali. A do nedělní půlnoci se to může ještě změnit. Ale vypadá to, že tedy do vysílání půjdou Krucipisk s deskou Country Hell a jako druzí jsou tam Whitesnake, Flesh and Blood. Pak už jsou tam Sabaton s poměrně velkou ztrátou, Dan McCafferty, Airborne a Avantasia. Takhle je to poskládaný, vy se na to můžete mrknout na náš web a třeba ještě nějaký hlasy přidat. A kdo ví, třeba to do té nedělní půlnoci ještě zvrátíte, ale to už je na vás, býťáci.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
2: Kdo je na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, politry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz
3: Folk Team na konci světa.
4: Na konci světa.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
5: Když byl ještě malý chlapec,
1: nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
7: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
2: 11 v 11.
1: A Martin vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
8: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byly Rolling Stones, na ty je vždycky spoleh, co se týče kvality muziky. Za chvíli tu budou Blue Effect s Vladimírem Mišíkem, což je v podstatě tatáž písnička. Myslím tím, co se týče té kvality samozřejmě. Kapela Jaroslav Barták ex post zve Býťáky na benefiční koncert. Ten se bude konat zítra ve Smolnici na statku číslo popisné 4. Výtěžek bude věnován na opravu kostelního zvonu a začínají v 16 hodin, napsal mi tady Jarda. Zítra od 20 hodin v Hlohové v letním amfiteátru Pankový večer. Hrát bude Infarkt a Znouzecnost, píše Čáp. A ještě jedna pozvánka, ahoj Býťáci v Mosteckém Rokáči Vinohrady, dnes večer bude hrát kapela Frankie Paul John, to nejlepší z britského roku 60. a 70. let minulého století. Na koncert vás zve Vašek a Mostecký hudební spolek.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Beat. Classic Rock.

0: Iron Maiden nás přivedli k 17. hodině. Ano, na tu 17. jsou připraveny další zprávy. To bude Pepa Labus a pak si dáme Rush, Tři sestry nebo Deep Purple.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pokud jdete po silnici číslo 18, tak pozor u obce Obory. Je to na Příbramsku. Tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce po dopravní nehodě dvou osobáků. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, tak s tím Vítěnci počítejte. V Železnohorské ulici v Chotěboři na Havlíčkobrodsku vyšetřují také dopravní nehodu dvou osobáků. Počítejte na D10 na Mladoboleslavské s kolonou mezi 38. až 41. kilometrem ve směru na Turnov. Je to před dopravní nehodou, ta zpráva je z Národního dopravně informačního centra. No a pak ještě v Albrechtické ulici v Českém Těšíně na Karvinsku je padlý strom přes silnici. Buďte tam opatrní. Vítěci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Vítěkům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirace.

0: Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
1: Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na velkou cenu Maďarska 3. místo a zajistil si start přímo v 2. části zítřejší kvalifikace. Český jezdec týmu OnlyFans American Racing zaostal o 311 tisícin sekundy za nejrychlejším mužem dne a lídrem šampionátu Manuelem Gonzálezem ze Španělska. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka nebude moci zvolit. Stát jí bude vyplácet v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně. Navíc se odloží s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. Novelu skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Juchelkou dnes podepsal prezident Pavel, o jeho podpisu informoval Hrad. Důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace z roku 2023 nedostanou. Tehdejší vláda Petra Fialy je na poslední chvíli zákonem snížila, což ANO neúspěšně rozporovala u ústavního soudu. Ministryně financí z téhož hnutí Schillerová teď oznámila, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, možné vrátit není. Nástup klimatického jevu El Niño je podle Světové meteorologické organizace už skoro jistý. Organizace varuje, že svět se musí připravit na další růst globálních teplot, změny srážkových režimů i vyšší riziko extrémních projevů počasí. První dopady se mohou projevit už během letošního léta, které by mělo být ve většině regionů světa teplotně nadprůměrné. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte až na rádiu Beat.
0: Radio B. Classic Rock.

No jo, tři sestry mě inspirovaly, hned jsem se podíval, jak to ty naši budou hrát a s Mexikem si to rozdají na mistrovství světa 25.6. ve 3 hodiny ráno, což znamená, že se nevyspíme, ale bude to určitě stát za to, aby jsme se podívali, jak to na tom trávníku v Mexiku budou naši válet. Teď to pro vás mám Deep Purple, Smoke on the Water, za chvíli dostanou prostor Toto a jejich Rosena. Já jsem Ota Seman, přeji pohodové páteční pozdní odpoledne, 13 minut po 17. hodině. Thank you.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na

0: Tohle byly ty Lizy, nás za chvíli čekají menšinové sporty se Šimim, prozradí nám něco o maratonu, taky tam bude raft, plochá dráha, basketbal i motocross. Ale teď se podíváme na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most pozor, těsně za sjezdem na Zahradní město boural osobák s nákladňákem, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, takže se to přicpává. Na Rabakovské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu autobusu s cyklistou. Na Hostivické ulici v Praze počítejte s havárií osobáku do sloupu veřejného osvětlení. A v Uherském Hradišti, tedy v Kunovicích na Uherskohradišťsku, tak v Husické ulici tam bourala tři osobní vozidla. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formulu 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlučte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
5: Další.
6: Tak, co pak vás k nám přivádí?
7: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
6: Ukažte. Aha.
7: Je to vážné?
6: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
7: Co to je?
6: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
8: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
9: Jen to trochu leze do peněz.
8: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin. Na rádiu Beat.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
10: Německá běžkyně Joyce Hübnerová vytvořila světový rekord v počtu maratonů uběhnutých bez přestávky. 38-letá Berlíňanka zvládla 367 maratonů během 367 po sobě jdoucích dní a překonala dosavadní rekord. V běhání pokračuje a chce se dostat až na 495 maratonů v řadě. Čeští raftaři získali na mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině 5 bronzových medailí. Tři cenné kovy vybojovala ženská posádka RK Troja, další dvě přidala smíšená posádka české reprezentace v raftingu. Šampionát se jel na řece Vrbas u Banja Luky. Evropský plochodrážní challenge na travnaté dráze v německém Bielefeldu předčasně ukončil déšť. Zvítězil britský jezdec James Shanes, jediný český reprezentant Jan Hlačina skončil 18. O bronzových medailích v basketbalové lize se rozhodne v Moravské metropoli až zítra od 18 hodin. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1-1. Opava včera vyhrála 96-65. Seriál Mistrovství republiky v plochodrážním fletreku pokračuje zítra v Mariánských Lázních. Závod se vrací na legendární kilometrovou dráhu a start je ve 13.30. Večer v depu od 19 hodin zahraje rocková kapela Babahead. Motokrosaři se stěhují k Pelhřimovu, více Petr Kovář.
11: Čtvrtým podnikem pokračuje motokrosový mistrák na velice náročné dráze v Pacově. V hlavní kubatuře MX1 mají shodný počet bodů Slovák Pavol Repčák z Orionu Litomyšl a Kuba Terešák z AT Group. Tomáš Pikard vede prozatím tabulku slabší třídy MX2, ale na červenou tabulku si myslí ještě Katriňák, Radhouský, Venhoda nebo Mandis. Závody začínají v Pacově v neděli ve 13 hodin. Dopoledne uvidí diváci tréninkové jízdy.
10: Poslouchali jste páteční menšinové sporty.

0: Tak, tohle, co jsme si teď dali, tak to jste samozřejmě poznali, o co šlo. Tohle byly Kings a jejich Sunny Afternoon. A já tady mám další z těch pozvánek, které jsou připravené. Pojďme se na to podívat, co se tu děje. Takže, dobrý den, prosím o zveřejnění akce. Zveme všechny fanoušky skvělé muziky na vystoupení Pink Floyd Tribute Check Floyd do zahradní restaurace Stromovka Louny v sobotu 6.6. od 20 hodin. Nezapomenutelný zážitek spojený se světelnými efekty, skvělé tankové pivo a dobrou náladu. To píše Martin z Loun. Liberecká rocková kapela Psi a kočky hraje zítra od 14.30 na Chrastavských slavnostech. Budou hrát pro všechny, co přijdou a užijí si společně strávený čas. Uslyšíte prý několik vlastních písniček z připravované desky a také několik rockových coverů. Zvou Týna, Kačka, Láďa, Adam a Toby. A ještě je tady jedna pozvánka, která přišla přes naší býťáckou apku ve zvukové podobě.
1: Čau, zdravím všechny příznivce kvalitní hudby. Chtěl bych vás tímto za kapelu Fousatej Hád pozvat na zítřejší akci v sobotu 14. do Havlíčkova Brodu na Open Air Žolík. Začíná to o 15:30, vystoupí tam s náma další tři kapely a vstupný je Fré, tak doražte.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

teda zatoužil, protože hrozně chtěl.

0: No jo, no, láska je, jak se to říká, povětrná děva, takhle nějak by se to dalo klidně říct ve slušnosti. Krucipiska a jejich pecka, která nás přivedla až k 18. hodině. Na 18. jsou připraveny další zprávy od Pepy a pak si dáme Six O'Clock Rock, tedy tři kousky ze 60. let, abychom si připomněli, jak to bylo v té dávné rockové historii, kdy ještě nikdo nevěděl, že je to rocková historie a prostě se tomu říkalo pop music. Takže do těch 60. let se určitě dostaneme, teď si dáme něco z dopravy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Ostravě v Bohumínské ulici počítejte s dopravní nehodou. Osobák to tam nabral do svodidel, takže tam teď probíhá vyšetřování. V Plané nad Lužnicí v ulici Československé armády, je to na Táborsku, havarovala tři osobní vozidla. Na dálnici D5, což je plzeňská, na 93. kilometru trasy Rozvadov Praha počítejte s odstaveným osobním vozidlem. A na D11 stojí osobák na 16. kilometru ve směru od Prahy na Hradec. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotovej finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
2: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
3: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
2: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Místy přijdou přehánky a ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískaly licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a také Jihlava, která původně sestoupila. O výsledcích licenčního řízení informoval web soutěže. Dálniční mýtné bude možné nově platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let. Bude proto nutné nejdřív vypsat soutěž na zkrácené přechodné období 3 let do roku 2032. Celní reforma má zpřehlednit datové toky o miliardách balíků ze třetích zemí. Její start je načasován na rok 2028. Představuje největší reformu od vzniku celní unie v roce 1968. Cílem je hlavně dostat pod kontrolu zásilky s nízkou hodnotou ze třetích zemí, z nichž přes 90% míří z čínských online tržišť. V Německu získalo loni občanství 332 500 cizinců. Bylo to o 40 500 víc než rok předtím. Je to nejvíc lidí za poslední čtvrt století. Mezi nejpočetnější skupinu cizinců, kteří získali německý pas, patří Syřané a Turci. Zprávy jsou vzniklé.

Tak tahle píseň se stala velkým hitem v roce 1965, přestože v té době už vlastně existovala 7 let, protože původně ji nahráli The Clovers, což byla pětice černošských muzikantů, a tehdy ji napsal Jerry Leiber a Mike Stoller,

A byla to vlastně taková R&B parta, která jí dala dohromady, nicméně do svého repertoáru jí v roce 65 zařadili Searchers a to byla ta verze, kterou jsme teď slyšeli. Stala se velkým hitem ve Spojených státech, dosáhla až na třetí místo singlového žebříčku, což tedy byl obrovský úspěch. Nebylo to jen tak, aby se takhle vysoko nějaká skladba vyšplhala. Takže to byly Searchers a jejich příspěvek z 65. Že jsme v 6 o'clock rock, to je asi jasný, takže si pouštíme 60. Ta první píseň, která tady zazněla, to byly Beatles a i ta jejich píseň byla vlastně už předělávkou. A to songu z roku 1957, kdy se single Dizzy Miss Lizzy nahrál Larry Williams a byla to vlastně taková skutečná rock'n'rollová klasika. Co se týče Beatles, tak ti udělali vlastně na popud americké nahrávací společnosti Capitol, která chtěla nový materiál, oni tenkrát nebyli schopni dát nic dohromady nějak narychlo, tak jak to po nich všichni chtěli a tak vlastně sáhli po osvědčeným hitu, který předělali pro svoje potřeby. Rivieras a California Sun, to je vlastně to poslední, co si ze Six O'Clock Rock dnes poslechneme, tedy z toho výletu do 60. Dáme si večírek z roku 64. California Sun, to je taková ta přímočará veselá píseň, kterou nám Rivieras právě v tom roce 64 nabídli na svojí desce. Jdeme na to, Rivieras.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byly Leonard Skinner, kapela pojmenovaná po svém učiteli, středoškolském učiteli Leonardu Skinnerovi. A tahle kapela nás přivedla k dalšímu bítoskopu. Ten bítoskop připravil Petr Šimáček, za chvíli tady s ním bude, pojďme se podívat ale na silnice.
1: Bíťáci na čtyřech kolech.
0: Takže, co se děje na silnicích D1, 15. kilometr ve směru od Prahy na Brno? Stojí odstavené porouchané vozidlo, osobák, ale pozor, pobíhají tam nějací lidé kolem. To je velmi nebezpečná situace, tak opatrně. D6, Karlovarská, 53. kilometr ve směru od Karlových Varů na Prahu, tady stojí taky odstavený osobák. Pozor, v Havlíčkově Brodě na Pražské ulici, tady jsou v sobě dva osobáky a probíhá tam vyšetřování. No a pak dávejte pozor na D10 mezi 38. až 41. kilometrem ve směru na Turnov se nárazově tvoří kolona vozidel. Bíťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním bíťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato. Proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
7: 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
8: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. V Americe testují mikroturbíny v městských vodovodech a průmyslovém potrubí. Projekt Cheetah ukazuje, že proudící voda může vyrábět stabilní a ekologickou elektřinu bez zásahu do dodávek vody. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
9: Když teče pitná voda z vodáren nebo horských rezervoárů dolů do měst, vzniká v potrubí značný tlak. V klasických vodovodech se tenhle přebyteční tlak tlumí speciálními ventily, takže ta energie v podstatě bez užitku zmizí. Vědci z Oak Ridge National Laboratory ale přišli na to, jak tyhle ventily doplnit chytrým systémem. Vzali běžná levná průmyslová čerpadla a pustili do nich vodu obráceným směrem. Čerpadlo začalo fungovat jako turbína a začalo generovat čistou elektřinu. Možná je to dobrá inspirace pro nás, protože budoucnost české energetiky není o jednom novém reaktoru nebo jiném geniálním řešení, ale o stovkách, tisících malých a efektivních zařízení a samozřejmě taky o úsporách.
1: Beatoskop.
8: Foodora rozšíří v polovině června provoz autonomních doručovacích robotů do Prahy 13. Nově budou kromě jídel vozit i nákupy z vlastního obchodu Foodora Market. Firma navazuje na pilotní provoz svých růžovo-bílých robotků v Karlíně, kde doručovali objednávky v průměru za 14 minut.
1: Beatoskop.
8: Sennheiser představil nová bezdrátová sluchátka Momentum 5 Wireless. Nabídnou prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy, účinnější aktivní potlačení hluku, podporu bezdrátového přenosu aptX Lossless a výdrž až 57 hodin. Novinkou je vyměnitelná baterie. Stojí kolem 10 000 korun. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.
1: Radio Beat.

Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

ACDC, nebo chcete-li AC Blesk DC, to je úplně jedno, každopádně to byla Thunderstruck. Pokud chcete vědět, co s načatým víkendem, nemáte ještě nějaký ten tip, tak pár pozvánek bych tu ještě měl. Ahoj, zdravím všechny býťáky a býťačky, chtěl bych pozvat na zítřejší úžasnou akci nazvanou Jižanská pevnost. Jedná se o odpoledne ve stylu americké konfederace asi bych typoval. Budou zde ukázky zbraní, uniforem, ale hlavně taky spousta muziky. Na pódiu se představí 6 kapel, jídla a pití chystají dost, to můžu říct, že tam skutečně, protože je to na rokovém hřišti v Pilníkově a tam to dobře znám a toho jídla a pití je tam opravdu dost. Takže zvou vás tam a buďte tam včas zítra a užívejte si to. O víkendu 6. a 7. června bude v Kladenském Podprůhonu probíhat už 44. ročník jednoho z nejstarších street artových festivalů v republice, mix výtvarného umění, divadla a hudby, ve kterém uslyšíte například Marii Kieslovsky, Norbio Kováče, Katku Svobodovou a bude zakončen sobotním večerním koncertem skupiny Burma Jones a celý víkendový program vyvrcholí nedělním koncertem kladenské skupiny Zrní. Tak, to je další pozvánka na Kladno a zítra, pokud budete v okolí Roudnice, tak v obci Chodouň, tam slaví 800 let a od 19.30 tam bude zajištěna trochu té kultury. Hrají tam, co to je, s kapelou hrajeme kabát, jo, tak to je kapela, která bude hrát ty kabáty. Krom toho tam bude spousta dalších věcí, takže tam máte dorazit. Býťáci. To je z pozvánek pro dnešní odpoledne, podvečer a večer všechno. Teď je tu Cat Stevens.

Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.

0: Petr Krucaj Salement.
1: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
2: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
3: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
1: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
4: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
5: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Páteční flám na Rádiu Beat.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 2. Hudba tenkrát. Zhruba tak 1980 až 1985. Čte Honza.
2: Občas jsme za toho socialismu jeli s babičkou tramvají do zoo a přistoupil pankáč. Kluci, nekoukejte na něj, je to vagabund a hašišák, říkala nám babička a my, jsouce děti, nerozuměli jsme ničemu. Pankáčů tenkrát bylo jako šafránu, protože režim potíral a otravoval jakýkoliv jedince jiného smýšlení a vzhledu, než stanovoval oficiální desilovej standard a oni si, považte, nemohli ani stěžovat na Facebooku. Takovej to byl pravěk. Babička nebyla žádná komunistka, spíš naopak, ale z hlediska starých dobrých mravů, který vyznávala, nás v tramvajích varovala před podobnýma chuligánama, což byl tenkrát univerzální výraz pro podobný týpky, co mají dlouhý nebo divný vlasy, ať už to byli takzvaně santusáci, metly anebo pankáči. I u nás v baráku bylo hnízdo v uvozovkách chuligánů, bydleli v bytě pod náma. Ale jednalo se o vzdělaný a prýma lidi, který prostě měli dlouhý vlasy a pořádali doma halasní párty, kde se už tenkrát občas kouřela tráva nebo testovali houbičky, což jsme my jako děti samozřejmě nevěděli. Ale spíš to bylo hlavně o alkoholu, jako ve všech bytech po Československu, neboť domácí mejdany tenkrát vydatně suplovali všeobecnou kulturní nudu. Jednu dobu k ním docházel Amrit Sen, zpěvák z Michaelova strýčka, který byl v křiváku a s náušnicí v uchu v babiččiných očích chuligán par excellence. Když jsme ho někdy potkali ve výtahu, tak jsme díky svý malý vejšce valili zblízka oči na očkovaný opasek s lepkou uprostřed a ten týpek nám přišel jak z jiný planety. To bylo v první půlce osmdesátek a z rádia a televize normální člověk znal jenom oficiální a povolenou hudbu, což byl socialistický pop typu Got, Vondráčková a tak podobně a pořád dokola. Šlo to mimo nás a naši v tom taky nejeli. Doma zněli z gramofonových desek a kazet spíš věci jako Michal Prokop, Minesengři nebo Karel Plíhal a pak samozřejmě kultovní Beatles. Táta patřil u nás ve svý době mezi top fotografy, ale kromě svojí profese měl ještě jeden velký koníček a tím byla hudba. Celý život hrál na akustickou kytaru, skládal písničky a měl období, kdy aktivně koncertoval, jednou dokonce hrál i na portě. Na tu kytaru cvičil ve velkým pokoji a my poslouchali, jak omílá celý večer dokola jednu sloku a přáli si, ať už začne hrát něco jiného, protože to omílání mučilo naše uši. Tenkrát jsme ještě netušili, že jednou budeme omílat ty sloky dokola taky. Po bytě se jinak povalovaly různý hudební nástroje, neboť i když byl táta primárně kytarista, neštítil se ani flétny, harmoniky, různých cingrlátek a podobně. Doma stálo u zdi dokonce piano, hrávala na něj občas i máma, která kdysi chodila do Lidušky. Ale rozhodně se nedá říct, že by nás hraní na některou z těch věcí přitahovalo a dělali jsme to. Prostě ty nástroje tam byly, vyluzovaly nějaký zvuky a plnily funkci o dost nudnějších hraček, než byly křečci a akvarijní rybičky. Nicméně přece jen jsme jako děti polapili do prstů na kytaru jednu melodii. Naše starší sestřenice Maruška, která uměla na španělku několik trampských klasik, nás naučila na jednu strunu vybrnkat písničku z pohádky Smutná princezna Rozvíjej se poupátko. Stalo se tak o jedněch prázdninách na naší lesní chatě v Jevanech, kousek za Prahou. Tohle legendární místo později sehrálo nejednu roli v dějinách kapely.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasický rok Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.